0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Buďte zdraví, rockerzy a rockerky, tady je Zbavoš a tím pádem je jasné, že tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Máme léto, rozjíždí se nám festivaly, chystají se festivaly, no a proto my se dneska společně budeme bavit právě o jednom z festivalů, který už pevně zapustil kořeny. Což znamená festiák Help Days 2026 ve Frýdku Místku. Mými hosty Martin Židlík, Petr Mendřík, pánové, zdravím vás.
1: Čau. Zdravím tebe, zdravím všechny, co se koukají.
2: Dobrý den, celý den všem.
0: Tak, který ročník festivalu je letos?
1: Neuděláme pak nějakou soutěž, že bychom to jako tajemství?
0: Dobře, nebudeme to prozrazovat, ale dobře, začneme jinak. Jdeme, v podstatě festival se dostal do nějaké chručku, nějakým způsobem šlapé, tak začneme tedy tím, kdy a kde. 5. června a 6. června a kde?
1: Jako obvykle ve Frýdku Místku na stadionu T. Slezan, který je známý spíš jako atletika. Pod mostem vedle je McDonald, je tam Frida. Polárka
2: Frida.
1: A Frida teda. Frida, Polárka. Fridu budou znát dneska už víc než Polárku. Méně sportovců, více nakupujících.
0: Já se zeptám na jednu věc, chlapci, a teď mi jedno, kdo z vás odpoví, protože ve své podstatě ten festival je tak trošku specifický tím, že je uprostřed města. Co vás vedlo, chlapci, ho strčit tady a nedat ho někde na bok?
2: No tak... My jsme začali vlastně na Olešné, že jo, prvním ročníkem. Primárně nás k tomu vedlo počasí, protože když nám na Olešné zapršelo, tak vlastně... Ne, ale tam byl průjezd autokempem, v podstatě potrav na té ploše a už první večer, po prvním dní to vypadalo, že se nedostaneme domů. Stage se potom vytahalo, myslím, v úterý, až to všechno oschlo. Takže primárně... To zabezpečení, ta možnost vlastně být na nějaké relativně zpevněné ploše škvárové, která případně ten lidavec pojme, co jsme si vyzkoušeli hned v následujícím roce. Zpevněná plocha při příjezdu do backstage, takže jednoduché pro techniku, pro kapely, příjemnější vlastně i pro návštěvníky, když nutně nechceš stát v blátě, jo, ne každý tomu úplně hoví. No a samozřejmě dopravní dostupnost, máme tam obrovské parkoviště před areálem, máme tam vlak, máme tam autobus, teoreticky můžeš na nějakou omezenou dobu zaparkovat i v té Frýdě, no, takže po téhle stránce asi to byla jako taková jednoznačná volba, když se ta možnost naskytla.
0: Zkusme ještě trošku zapátrat z té historii, protože Helbis jako takový mě zaujal už v podstatě od těch prvních ročníků tím, že jste se hned vrhli na zahraniční hvězdy. Doplnění potažmo toho ten letošní ročník není až tak o zahraničních hvězdách, to jsou české. Kde by mě zajímalo, proč jste hned takhle sahali po těch zahraničních hvězdách, protože to často promotéři nedělávají, že si takzvaně vyzkouší ten domácí rybníček. A pak naopak jste přejeli k těm domácím.
1: My jsme možná chtěli více směřovat k tomu metalu, možná jsme chtěli přivést a představit lidem něco zajímavého, ale těch lidí je potom méně, jako hodně nadšenců, ale méně celkově.
0: Jako co přijdou na to?
1: Co přijdou
0: jo,
1: na to.
0: Takhle. Jo, ano.
1: Jako je to možná i tím, že to byly jedny z prvních festivalů, proto možná přišlo méně lidí, ale hold, když potřebujeme zabrat tu širší posluchačskou základnu.
0: Tak je třeba uvažovat i komerčně, říkám to dobře?
1: Řekl jsi to naprosto přesně.
3: Tak.

0: Tak, a já jsem si včera seděl na netu a teď jsem si tam poslech Kryptos. Ty vole, to je dobré. Jo, jak to chodí? Jako tady tohle,
1: protože těch kapel... Je... A pak se jako hádáme.
0: Ano.
1: A to není, že se jako někdo přijde s nápadem a ten se jako vezme. Ne, ne. Tak jak nápadu, co bychom to mohli přivezit, je spousta samozřejmě. To, ale potom si musíme říct, dobře, tak ale potřebujeme, aby tam přišli tyhle ti lidi, aby tam přišli. Musíme ty perličky obalit tu komerci, jak to nazval. Takže pak nám zbude nějaký prostě čas, nějaký prostor a pak si řekneme, tak dobře, tak máme tady 3-4 sloty hrací, které bychom mohli obsadit něčím zajímavým a každý přijde z x, 5, 8, 10 nápady. No a to se musí probrat a pak se teda vybere podle toho, kdo může, kdo má volnou. Jo?
2: Kolik chce peněz,
0: ano.
2: Jak to má daleko a
0: co požaduje, že jo, a podobné věci.
2: No, jasně, a jako je spousta kapel prostě, které třeba bychom strašně chtěli, ale jako dostat je tady, já nevím, z Ameriky, z...
0: Jasně, když vezmeme oceán, tak to už nevím,
2: to je neřešitelný problém. Logisticky a hlavně finanční, protože Alfa Omega jsou peníze teď letos navíc, vzhledem k tomu, že v podstatě všechno zdrahlo, jo, zejména paliva, prostě cestovní náklady se dramaticky zvýšily, tak některé kapely asi možná do Evropy vůbec nezavítají, jo, z nějakých finančních důvodů. Ale jako letos máme taky přechodní ročník a určitě něco zase vymyslíme do budoucna a zase budeme chtít dovést něco, co tady nebylo.
0: Takže začali jsme s kapelama, jedno z jmén už si zmínil, ale na koho se letos můžeme těšit?
1: Tak letos tam máme headlinery, na které samozřejmě táhneme fanoušky a to jsou tři sestry, jsou to Dimitri, je to Harley, je to Ingot, je to Red Z.
0: To je zajímavé jméno, u toho bych se tak jako ne, že na chvilku zdržel, ale proč jste vybrali zrovna Red Zeda?
1: Já jsem si myslel, že se u toho bude ještě zdržet na chvilku.
0: Na chvilku. Já jsem patří mezi ty, kteří mají radši samozřejmě ten 80-kový metal. Jo, a Red Z to je... Proč Red Z?
1: No, protože já mám taky radši starší metal, Petr má taky radši starší metal.
0: Jsme tak stejně na tom asi,
1: ale
0: jo?
1: Jako jasně. My tam chceme mít i mladší lidi, takže co si mám povídat? Prostě museli jsme se porozhlídnout po něčem, co je dostupné.
2: A takhle, v podstatě je to svým způsobem pragmatická úvaha. Jo? Red Z vlastně spojuje tu rapovou stránku hudební, která dneska, co si budeme říct, je vyhypovaná úplně až do kosmu, jo, s tím tradičním 80-kovým metalem. On sám se netají tím, že vyrostl na Sabatech, jo, kdo se do něho trošku zaposlouchá, tak tam fakt jako trošku toho Ozzyho jako bude slyšet. A přišlo nám to fajn v tom, že můžem něco nabídnout nejenom těm čtyřicátníkům, padesátníkům, ale on má obrovský úspěch u mladých lidí. Má obrovský úspěch zahraničí, je to vlastně, si myslím, ještě stále nejposlouchanější český interpret na Spotify ve světě. Jo. A byla to prostě pragmatická úvaha, pojďme něco nabídnout těm mladým. Jo. Stejně tak třeba, když už jsme to načali, přivezeme Stellaris, jo, kapelu, která jako dramaticky prostě odstartovala jak raketa směrem nahoru. A je to o tom, že chceme propojovat vlastně tu naši generaci, která si chce přijít na své, ale potřebujeme samozřejmě z logiky, aby ten festival mohl dál pokračovat, přitáhnout i ty, já nevím, dneska 15, 20, 25 leté lidi.

0: Ale bude cash nebo ne? Jak to je na Hellblaze?
1: Na vstupu na pokladně si koupí lístky, můžu platit kartou. Můžu platit cash, můžu platit kartou. V areálu máme různé partnery, u některých lze platit kartou, u některých
0: zahotové. Takže není ten systém bez cashový, takže prostě je to...
1: Takže korun do kapsy si určitě vemte, jako když tam i, ta hoto, i ty karty budou u některých stánků přístupné, takže přece jenom nějaká ta hotovost, ale podstatné je ty lístky, že si koupí za kartu a i u některých stánků to takhle půjde.
0: OK, sobota, v kolik se začíná? To už se začíná, si myslím, dřívej, že jo?
2: Sobota, jestli se nepletu, ve 12.
0: Poledne, že jo? Říkám to dobře, pamatuju si to správně.
2: Kdysi jsme začínali už na 10, posunuli jsme to na 12, protože prostě...
0: To je brzo na 10, ne, trošku. Já to vím podle sebe.
1: No, no, to bylo těžké. Jako.
2: No. Kde je vůle, je i cesta. Takže, no. Ale každopádně posunuli jsme to na tu 12, což je takový jakože OK termín pro to, aby jsme se všichni stihli zrefrešovat. Bylo to i s ohledem vlastně na personál, kdy my jsme vlastně končili v jednu, areál se zavíral ve dvě, než se prostě bedňáci skrdili věci, tak ve tři v podstatě šli spát, že jo, a ráno už jsme je tam hnali někdy na 7, takže se snažíme být ohleduplní i k těm našim kamarádům, kteří to tam takhle tak jako všechno odmakají jako fyzicky. Takže na 12 a budeme hrát zase do 0,55 plus možná krátký přídavek do jedné.
0: Dva dny festival uprostřed města, tím pádem mě napadá standardní otázka, kterou vy máte velmi specificky vyřešenou stanové městečko. Jak se to řeší na Hellblaze?
1: V tom městě já bych stán ani mít nechtěl, popravdě postavený. Nicméně.
0: No ale nechce se mě domů a toto mám kousek.
1: Ano, ano, nechce se tě domů a to je výborně, položená otázka, protože kdo by jezdil domů? My máme zajištěno, že před tím areálem postávají taxíky a ty taxíky odvezou návštěvníka za pár korun, nevím přesně, ale to skoro to bude stát, ale dejme tomu, i kdyby to byla 100 koruna, tak je to pro 3 nebo 4 lidi, kteří tam vejdou, snesitelná cena. Odvezou je a za 4 minuty autem jsou na Olešně, kde je velký kemp. Takže. My to zveřejňujeme na všech sítích, takže už v tuhle chvíli si můžou rezervovat.
0: Jak to je v tom kempu? Platí se tam za ubytování, za místo, když si tam postavím stan?
1: Jo.
0: Tam se platí, jo.
1: No ne, to je kemp, tam je, když se zbudí, vidí přehradu, můžu si ji dokoupat a zpátky na festival. Jo a pozor, ještě tam samozřejmě další věc. Je možné si dojít na vlak, ten je asi 200 metrů pěšky od areálu, takže kousíček. A ten vlak jede někdy kolem, to tam je, to je v té aplikaci i na stránkách, a ten vlak je odveze na další kemp za 3 minuty, jak by šel České dráhy, takže za 3 minuty dorazí na další kemp, kdyby nejeli taxikem, kdyby byl plný kemp nějakého důvodu, tak je kemp Baška, kde jsou vlakem za 3 minutky.
0: Super, ideální stav, takže vyřešeno na Olešnou a
1: na Olešnou Bašku. Nebo na Bašku.
0: Hele, teď se zeptám na nějaké, řekněme tomu, já to nazývám doprovodné aktivity. Samozřejmě, mluvil jsi tady o autogramiárách, které se zveřejní až těsně předtím, předpokládám zase v té mobilní aplikaci. Co tam dál najdeme specifického? Vím, že bude speciální pivo, to vím, že bude. Jo, to jsem zaregistroval. A co dál? Prostě volno. Nebo jak to bude?
1: My máme letos celou řadu nových skvělých partnerů na festivalu, kteří už nás taky vnímají, že jsme tady další dobu a proto chtějí být součástí toho festivalu. Letos tam bude Radegast, tam bude mít svůj stán, pozve si tam své VIP a on nám tam postaví stánek s pivem Tři sestry. Takže pivní speciál, taky od Radegastu, Tři sestry. Já se přiznám, že to nikdy nepil. A chtěl bych to ochutnat a myslím si, že to má dobré ohlasy, takže taková zajímavost.
2: Mělo by tam být, máme předdomluvené i místní dobrovolné hasiče, kteří tam umožní zájemcům vyzkoušet si věci, třeba jako jsou zásahové obleky a podobné věci. Jo. Samozřejmě nesetkáš se s tím každý den, měly by tam být i nějaké soutěže pro děti nachystané, ale ještě je to pořád měsíc a pořád se na tom...
0: Takže zase sledovat, sledovat apku a podobně.
2: Přesně tak.

0: lidi možná nemají úplně představu, ale ten festival dělá opravdu hrska lidí. Dělá to celý rok při své práci většinou.
1: No, jasně.
0: Nebo při svém podnikání, kdy to graduje třeba v těch posledních týdnech a měsících a opravdu představa, že to je 20 lidí, to ne. To je třeba 5, 6, no, 7 jasně. lidí, každý má víceméně nějaký čas na to. Takže všechno to zvládnout. Nelze, my chceme být profesionální především v tom, aby měli kapely svoje, co si představují, aby měli kvalitní zvuk. Mm-hmm. Na to jsme peranti, to musí být, to doufám, že potvrdí i fanoušci, co na festival chodí, to musí být kvalitní. To ostatní, pokud to stihneme, pokud přijde více lidí,
1: jasně.
0: do budoucna, pokud bude další výhled, budou tam partneři, tak se nebráníme vůbec ničemu.
1: OK, takže, hele, ty jsi mě hned ze začátku jakože skočil do řeči s tím, že bychom mohli udělat soutěž. Jo, předpokládám, že odměna pro ty lidi, co budou typovat, tak budou lístky na Help Days, asi.
0: Budou lístky na Help Days, přesně.
1: Kolik jich bude?
0: Tak dáme 4 lístky.
1: 4 lístky, takže 2x2, pro 2 lidi po 2 vstupech.
0: Taková rodinka může jít.
1: Tak, OK.
0: A nebo 2x2.
1: Tak. A tím pádem je na tobě, aby si tamhle rockerům sdělil soutěžní otázku.
0: A musí to být otázka, kterou si tak nevygoogli, že?
1: No, vygoogli si. Akorát my jsme ji teda neřekli.
0: My jsme neřekli, takže otázka zní, který to bude letos ročník? Nebude to těžká otázka, ale bude zásadní, kdo si to poslechne až do konce.
1: Ano, kdo si to poslechne.
0: A nezví se to soutěž.
1: Přesně tak. Takže přátelé, vaším úkolem je zodpovědět, který ročník Help Days se letos koná, a pište to do komentářů na facebookový profil projektu Backstage pod příspěvek tady z kluky z tohohle festivalu.
2: Já udělám ještě jednu soukromou soutěž. O flašku zelené, kterou vypiju s tím, kdo nám řekne, která kapela jako úplně první zahrála na prvním ročníku Help Days.
1: Oh. Hezky, tak teďka už se bude přemýšlet, ale tam se určitě někdo najde, kdo si to pamatuje.
0: A to si to nepamatuju ani já.
1: Jo, to si určitě, takže slyšeli jste, máte dokonce 2 dotazy a 2 ceny.
0: Ano.
1: Jo, buď

0: lístky na festival a s Peťou potom flašku zelené se můžete ožrat s prominutím, když to tak řeknu. Udělejme malé zhrnutí, kdy, kde, kdo.
1: 5. a 6. června, Frýdek Místek, TJ Slezan, respektive Atletika Frýdek Místek, poblíž Frýdy, poblíž Polárky, poblíž McDonaldu, asi už jsme to upřesnili. Těšíme se na všechny. Spousta parkovacího místa, lístky na místě, lístky v předprodeji na www.helpdays.cz. Koukněte tam, stáhněte si aplikaci a dozvíte se všechno.
0: Přesně tak, je podstatné dodat ty headlinery, což znamená Dimitri, Harley, Tři sestry, Brichta bude taky, říkám to dobře?
1: Brichta.
0: Na Brichtu jsme zapomněli, že jo, toho jsme nezmínili.
1: Oni jsou to všechno headlinery, víš.
0: No, jasně, jo, takže, přátelé, jsme v závěru dnešního povídání a díky mým hostům, těmi byli Martin Žilík a Petr Medřík. Kluci, děkuju, ať se festival vydaří, tam se potkáme. No a doufám, že se na Help Days 2026 ve Frýdku Místku potkáme i s vámi. Mějte se fajn.
1: My děkujeme, mějte se.
2: Čau.
1: Čau.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruska.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jo.
1: To je!
0: No tak co by bylo? Úterý by bylo, to říkáme všem a to hlásíme, že s datem 19. května 2026 a tudíž vám chceme popřát krásné ráno.
2: Dobré ráno, tak já ode mě. Dneska je účast zde u nás ve studiu opět 100%, takže vás zdraví Ivo Raška a Tomáš Michalík. No a vzhledem k tomu, že na programu máme úterý, tak i dnes se v rámci ostrého budíčku, kromě všeho jiného, můžete těšit na lukrativní příležitost vyhrát nějaké vstupenky na vybranou akci. My už s Tomášem víme, o co v rámci tajného úterý budeme soutěžit, ale vám to prozradíme, jako vždycky, až po 8. raní.
0: To znamená, že všechno má svůj čas, my se k tomu dostaneme postupně. Nejprve mají přednost jiné věci, jakožto třeba hudební pozvánka na první společnou hodinku ostrého budíčku. Takže začneme trošičku hororově, protože dorazí Mr. Rob Zombie.
2: Těšit se můžete také na novinku z dílny Collective Soul.
0: No a taky kapela, která už vlastně letos má 51, Iron Maiden.
2: Ze zpravodajské redakce nám mává a o slovo se hlásí taktéž Kristýnka, takže předáváme mikrofon a ještě jednou přejeme pohodové ráno.
3: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
5: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
6: Vaše sběrna.cz.
5: Vaše sběrna.cz.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
8: Čas rok. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
9: Nejlevnější pneu.cz.

0: Chce, když něco, tak Allegro. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávej.

0: Glass Rock. Zprávy.
1: Krásné ráno, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Čím dál větší oblibu získávají samoobslužné bary. Jsou už na stovkách míst po celém Česku, zejména na oblíbených turistických trasách. Teď na začátku sezóny je jejich provozovatelé po zimě opět otevírají.
0: Morava aktuálně.
1: Ve Frýdku-Místku se otevřelo unikátní dobrodružné dětské hřiště. Jde o první hřiště tohoto typu v Moravskoslezském kraji. Více nám jej představila mluvčí radnice Jana Musálková-Jekelová.
2: Hřiště Adventure Playground je součástí nového kulturního a komunitního centra Nová osmička. Dětem všech věkových kategorií umožňuje kreativní hru zaměřenou na rozvoj zručnosti, samostatnost i týmovou práci. Děti zde mohou stavět vlastní stavby, bunkry nebo hrát si z nástrojí, hřebíky a materiály s podporou zaškolených playworků.
1: Vstup na hřiště je zdarma, děti do 6 let zde mohou ale jen s doprovodem. Cestující hromadnou dopravou v Brně čeká několik velkých změn. Týkají se provozu směrem k Bohunické nemocnici, k letišti v Tuřanech i lidí, kteří jezdí tramvají na Zelný trh. Kvůli výlukám i změnám v provozu u brněnského letiště jezdí po Brně dvě nové linky, jedna tramvajová a druhá trolejbusová. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii od 16 hodin a 20 minut. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: 11 minut po 6. hodině nám dohrála americká partička Fozzy v čele s Chrisem Jerichem a my ještě jednou přejeme krásné ráno. Ale my dneska můžeme spolu vést vlastně dlouhé debaty, můžeme klidně třeba ubrat na nějaké muzice a dlouze hovořit jí. A má to svůj důvod, jak protože to? Dnes máme den otevřené diskuze.
1: Což... Takže není to den monologu, jako obvykle.
0: No já ti dávám, já si myslím, že ti dávám dostatek prostoru. Jako to. Ne, ale on je to hlavně den, kdybychom ideálně třeba měli zkusit odbourat sociální sítě, nějaké ty komunikační platformy, WhatsAppy, Messengery a spíše se třeba zaměřit na nějakou tu otevřenou komunikaci.
1: Takže zpátky do hospody.
0: Zpátky do hospody a já jsem si s tím právě vzpomněl na jednu věc. Teď budu...
1: Já nebudu se vždycky stočím do hospody.
0: Teď budu mluvit. No já jdu taky do hospody teď, jako tím kam mířím.
1: Už
0: no,
1: teď?
0: Ale znám takové, které jsou otevřené už teď jako 12 minut po 6.
1: Okay.
0: Ale ne, já jsem právě si v souvislosti s tímhle vzpomněl, že když se trošku stýská po takových těch klasických hospodských, jako v úvozovkách, hádkách a debatách,
1: no, jasně.
0: Když se dva nemohli třeba shodnout, jestli, já nevím, fotbalové hřiště má tolik metrů nebo tolik metrů. Protože dneska co? Dneska přijde nějaký problém, že něco je růžové, zelené, tak se vezme Wikipedie v hospodě. No dívej, já jsem ti to říkal. Aha, ano. A tím skončila veškerá debata. Hele, když si to byly hodinové hádky, kdo má pravdu, ano. Kdo je ichtyl, kdo není ichtyl,
1: ano,
0: prostě.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: A pak se to všechno zkoumalo a za týden se všichni sešli.
0: Ano.
1: A přišli odpovědi.
0: Ano, ano. To je, trošku se mi potom stýská tady. Tak zkuste to dneska udělat aspoň takhle třeba po staru.
1: Jo, zkuste. No? Já myslím, že to stojí za to. Ale když jsme u těch otevřených diskusí, zajímavé téma by mohl být třeba vesmír.
0: Proč ne?
1: To by nám asi sedělo, ne?
0: Já myslím, že
1: my dva bychom vedli určitě zajímavý dialog na téma třeba cestování časem, paralelní vesmíry a celkově hvězdy a vůbec. Ale my to spíše necháme na někom povolenějším, protože tady máme experta a předáme slovo Milanovi Galnarovi, který připravil horoskop na dnešní den. Tak, Mílo, je to tvoje.
2: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Můžeme tak očekávat stabilizaci toho, co se jeví jako nestabilní, orientaci na to praktické, pragmatické, ale také sklony k milostným úletům a podrazům či podvodům. Co se týká notivých znamení, tak panám by se mělo dařit prosadit vše, co budou chtít. Býci si budou líbovat v erotice a obdobných činnostech a kozorozy by měly být ve svých postojích pevní a neústupní. Lvy mohou spřádat odvážné plány. Střelci budou hýřit nadšením a elánem a berani by mohli inklinovat k milostným úletům. Váhy mohou propadat v melancholii. Hodnáři budou trpět nesoustředěností a blížencům by se mělo dařit realizovat své nápady a inspirace. Radci budou inklinovat k přátelským setkáním, štířit se blízkou svou vnitřní moudrostí a ryby by měly být pro ostatní morální oporou. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Radio Čas, Milan Gelnar.

0: Nidek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Metal Fest Opener.
4: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
4: Dorazí kultovní Entrex.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
4: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
3: Metal Fest.
4: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
6: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Ano, pojďme se takhle hezky po ránu provětrat sportovně, nabrat čerstvé síly, protože se budeme věnovat hokeji. I včera se hrálo aktuální mistrovství světa, byly k vidění určitě zajímavé zápasy. No a pro český tým to znamenalo zatím asi, řekněme, nejtěžšího soupeře, což se vší úctou samozřejmě Dánsko-Slovinsko, ale včera to bylo o něčem jiném.
2: Tak. Ve večerním utkání vybruslili naši borci proti Švédsku. Jeden z otazníků visel nad českým gólmanem. Do brány nakonec zaplul Josef Kořenář, no a zřejmě si namíchal velmi dobrou bylinkovou meducínu nebo koupel předtím, protože ve svém teritoriu předváděl parádní zákroky. Celkově vlastně diváci měli možnost vidět parádní hokejovou podívanou. Přestřelka, která čítala dohromady 7 gólů, nakonec dopadla lépe pro nás, tedy pro nás, pro český tým.
1: Dobře jsi to řekl.
2: Jenž zvítězil 4-3.
1: Vyhrálo se, takže pro nás.
2: Ano.
1: Hele, celkově vlastně první třetina, tam se odehrálo všechno nejdůležitější, padlo nejvíce branek a já si nemůžu pomoct, ale mě ta první třetina připomněla takovéto období z dob PlayStationu. A třeba NHL 2001, protože to bylo co střela, co gól, jak se to tam vzduchalo.
2: No, čtvrtá prostě, minutka hned, Matěj Blímel.
1: No, prostě po, tam. Pod sebe doprava křížek, střela, gól.
2: No a druhý gól přidal v zápětí, no v zápětí ve 13. minutě také Kubalík.
3: Na ledě jsou také Kubalík, Poženílek, na modré čáře Cibulka. Kubalík, gól!

0: A průběžné druhé místo.
1: Ale je to samozřejmě nekompletní tabulka, ne všechny manšafty mají odehráno stejný počet zápasů a většina těch špílů je ještě stále před námi. Ten nejbližší pro naše hokejisty bude zítra od 16.20 proti Itálii, tak snad se nebude opakovat slovinský scénář.
0: No, konečně se vyspím někdy.
1: Mimochodem, Slovinci hrají dnes večer proti Slovensku, tak si nepleťte ty názvy. A...
0: Jo, ale no, to bude možná problém u některých komentátorů, teda ne asi českých nebo slovenských, ale u těch zahraničních možná, jo.
1: Tolik tedy hokej, teď se pojďme věnovat zase muzice.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: jsem se tě chtěl, Tomáši, zeptat, jestli jsi někdy složil Rubikovu kostku.
1: Ale já se můžu teda pyšnit tím, že jsem třeba dokázal vytáhnout ježka, jako z klece, ale chtít po mně složit Rubikovou kostku, to je, kdyby si po mně chtěl asi přeložit majský kalendář, jako ne. Fakt tohle prostě je na mě složité, přiznávám. Jsem blbej. No.
0: A já jsem se taky někdy pokoušel, ale vždycky dokážu složit jednu nebo dvě strany, já ale že bych ji složil celou.
1: Ne, vůbec.
0: No ale dneska je možná ta pravá příležitost vyzkoušet právě Rubikovou kostku poskládat, protože právě dneska slaví narozeniny. Přesně před 52 lety tento slavný hlavolam vynalezl maďarský sochař a také profesor architektury Irny Rubik. Nevím, jestli to čtu dobře, ale Rubik určitě. Během 80. a také 70. let se stala vůbec nejprodávanější věcí na světě.
1: Jako pozor, vlastně on se právě často zapomíná na jeho zaměření, co se týče třeba designu a takhle. On se věnuje, nebo věnoval designováním nábytku. Vždycky jsem si říkal, od něho bych fakt nechtěl třeba jako skříň. To, aby si uklidil, tak to bys musel skládat ta ložnici nejdřív jako zprava doleva.
0: To by mělo více rohu než obvykle.
1: Stačí kostka. A i mezi Rubikovými kostkami, pozor, najdeme vzácné kusy, jako třeba nejdražší na světě. Ta vznikla k 20. výročí v roce 1995. Vytvořilo ji klenotnictví Diamond Cutters. Jmenuje se Masterpiece Cube a je vyrobena z 18 karátového zlata a osázená 185 karáty drahých kamenů. A ona jako je funkční opravdu, jo? Dá se s ní skládat normálně. Kolik stojí?
0: No.
1: Ještě, že sedíš. $2.5 milionu. Takže je to přes 55 mega.
0: Ty krás. No. Takže takový Mercedes mezi kostkama.
1: A pak ti to nejde složit a hodíš tím někde ho zeď.
0: Já jsem zase našel takovou další zajímavost, a to, že pro klasickou Rubikovu kostku platí takzvaný boží algoritmus. Což znamená, že ať už kostku zamícháte jakkoliv složitě, k jejímu vyřešení stačí maximálně 20 tahů.
1: A to si zase myslím, že v mém případě není pravda, protože u mě těch tahů by bylo daleko přes 20, daleko přes 20 tisíc.
0: Ale stačí ti 20.
1: Dobře, je fajn to vědět. Ale hele, on se s tím trápil i sám Ernie Rubik, protože poté, co kostku poprvé nebo vynalezl a zamíchal, tak mu trvalo měsíc přijít na to, měsíc usilovné práce a nervů přijít na to, jak to znova složit.
2: On neví, jak to složit?
3: Normálně jo, ale já jsem proházel samolepky, takže myslím, že to ani složit
4: ne... Mám to.
3: Co? Ne, nemáš.
4: Ne, kostku nemám, ale vím, proč mi nejde ta kostka složit. Důvod? Přelepil si samolepky 2, 9, 32 a 51.
0: No jo. Na všechno se přijde.
1: Ano.
0: No a také samozřejmě probíhají různé mistrovství a šampionáty v tom, kdo tu kostku složí nejrychleji. A jestli pak víš, jaký je nejrychlejší aktuální světový rekord.
1: Ale ono to bylo hodně, něco kolem vteřiny, nebo přes vteřinu tak nějak.
0: No, 1,26.
1: No,
0: a takhle nějak to zní, jo? 3, 2, 1, připrav se.
1: Jo, už to složil. A znova.
0: Dobře. To cvaknutí, co jste slyšeli, tak no. To bylo ono.
1: To nejsou lidi, tohle z toho.
0: Tak jo, hele, my to jdeme vyzkoušet, poskládáme si tady nějakou Rubikovou kostku a za týden se zase uslyšíme a uvidíme.
5: Ostrý budíček.

0: přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Tak je tleskáme.
1: Zatleskej mi, zatleskej.
0: Děkuji. To nebylo pro tebe.
1: Jo, to tak vypadalo, no.
0: To bylo pro Kvartáto.
1: Jo, dobře. Tak nám to tady zadunělo. Kvartáto. Vítkovo dokonce, Vítkovo, jo, no. Ano. Tak nám to tady zadunělo hezky, první hodina Ostrého budíčku je za námi. A já tak koukám na hodiny, tak přicházím na to, že bych si asi mohl dát kafe. Hmm. Takže já si ho jdu asi uvařit a ty si tady dělej, co chceš.
0: Dobře.
1: Co? Ne?
0: Dobře. Sám si za to řekl.
1: Ne, dobře, tak předtím ještě můžeme samozřejmě posluchače seznámit s tím, co nastane v Ostré budíčku po 7. hodině.
0: Jako třeba z hudebního hlediska?
1: Třeba. Takže
0: tak to budou vidět ten...
1: Tak ano.
0: Tak ano. Tak, Vidím já, Temptation.
1: Tak ty řekneš Vidin, já řeknu Temptation.
0: Tak jo.
1: No.
0: Se nerad opakuju.
1: Aha. No dobře, tak já si teda zabírám AC/DC.
0: Dneska vlastně slaví narozeniny jejich bývalý bubeník Phil Rudd, ještě o tom dáme řeč později. Z muziky v příští hodině vybíráme Tremonty.
1: No a taky se podíváme do kalendáře, nějaké věci z minulosti bychom mohli vytáhnout a naopak se taky podíváme na oblohu, protože tam se dějí věci. Neidentifikovatelné.
0: Správně.
1: Nejprve ale Kristýnka.
2: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte.

0: Rock. Zprávy.
1: Pohodové ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Češi se dál zadlužují, obyvatelé si nejčastěji půjčují na pořízení bydlení. Podle statistik zadlužení Čechů v prvním čtvrtletí 2026 vzrostlo meziročně o 14%, na více než 4 biliony korun. Objem nesplaceného dluhu meziročně stoupl o 11%, téměř 38 miliard korun.
0: Morava aktuálně.
1: Zámecký park v Ostravě Porubě prochází velkou proměnou. Hlavním cílem je změnit funkčnost místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a odpočívat. Více nám k tomu řekl mluvčí radnice Martin Otěpka.
2: Revitalizace zahrnuje výsadbu stromů a keřů, nové veřejné osvětlení a obměnu mobiliáře. V parku budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště a informační tabule. Celá novým prvkem, který v parku vznikne, bude altán. Půjde o přístřešek, který je určen k různým kulturním a volnočasovým aktivitám.
1: S dokončením se počítá letos na podzim. Zlínský kraj podpoří ekologické aktivity. Částku přesahující 1 milion korun rozdělí mezi 13 organizací, škol a volnočasových center zaměřených na ochranu přírody a environmentálního vzdělávání. Dotace mají pomoct projektům, které vedou veřejnost k většímu respektu k přírodě a ochraně životního prostředí. Basketbalisté Brna vyhráli i druhé utkání na hřišti Pardubic a v semifinále ligového play-off se ujali vedení 2-0 na zápasy. V dalších dvou zápasech série hrané na 4 výhry budou mít Brňané výhodu domácího prostředí. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu.

0: posloucháte.
1: Jsem k tomu pusil takový podkresíček, ale má to svůj důvod.
0: Ano, protože ostrém budíčku nás čeká pohled do minulosti, máme 7 hodin 11 minut, ideální čas je na kalendárko aneb, co se odehrálo právě 19. května. To, co slyšíte, tak to je třeba ukázka z roku 1965.
1: A hned vám vysvětlíme, proč se o tom bavíme, protože právě v tomhletom roce agenti FBI vtrhli do nahrávacího studia, ve kterém dříve kapela Kingsmen, kterou slyšíte v podkresu, nahrála písničku Luj Luj, kterou také slyšíte v podkresu. Jejich záměrem bylo najít text k této písničce, která podle nich údajně obsahovala obscénní výrazy. Kapela se ale ohradila, že došlo k chybě, žádné prasečinky v textu nejsou a jednalo se pouze o chybné pochopení asi nekvalitně nahraného zpěvu.
0: Takže našli, nenašli?
1: Nenašli.
0: Nenašli. No, za to někde jinde našli, v roce 1976. Našli marihuanu, protože Keith Richards z Rolling Stones usnul za volantem, poté naboural, no a tak ho nakonec policie obvinila z řízení pod vlivem omamných látek, tedy konkrétně marihuany.
1: Se valil asi jako kamen. A ještě navštívíme rok 1978. Právě té hry Dire Straits vypouštějí do světa svůj vůbec první single Sultans of Swing. Zajímavostí na tom je, že tahle skupina písničku natočila za pouhých 120 liber. A jak už to tak bývá, i samotný song vznikl poměrně náhodou. Text napadl Marka Knopflera jednou v noci, takhle u pivka v jednom zapadlém londýnském baru, když v rohu stála a taky hrála jistá jazzová kapela. No a na konci vystoupení frontman té skupiny ohlásil, že se jmenují The Sultans of Swing. Knopflera to tak zaujalo, že to byla asi jediná věc, kterou si ráno z toho večera vybavil, no ale na základě právě tohleté vzpomínky a věty o tom složil písničku.
0: A proto opět připomínáme, jestli máte nějakou kapelu nebo vystupujete někde, nikdy nevíte, kdo vás pozoruje a kdo si od vás může vzít nějakou inspiraci.
1: Přesně tak.
0: Já myslím, že třeba Ivo teď inspiroval mnohé svým Kopflerem tady. Klidně založte kapelu jménem Kopfler.
1: To je dobrý nápad.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: My jsme se včera v Ostrém budíčku bavili o tom, že se chystá nová verze seriálu Akta X. Mm-hmm. Ale jako to je fikce, že jo? Teď na to budeme z vážnější jamky, protože teď je před námi krutá realita. No, krutá, no, prostě realita. A jestli máte rádi záhady, tajemno a historky o létajících talířích, tak pro vás máme zprávu, která přišla přímo z amerického Pentagonu.
1: Ano, přesně tak. Americké ministerstvo obrany totiž udělalo takový krok, na který mnoho takových těch fanoušků UFA a záhad čekalo celá desetiletí. No a spustili z bursu nový web, na který vysypali obří várku odtajněných dokumentů.
0: No, bylo jich skutečně dost, jako ono to nahlédnutí je přes nějakých 160 souborů, a jsou to různé fotografie, hlášení, zprávy, spisy, diplomatické depeše, nebo přímo přepisy komunikací astronautů z misí Apollo, jsou tam třeba i fotka z roku 73. Apollo 17, teď si nechci kecat, no. A jsou tam i svědectví lidí, kteří se v 60. letech setkali s mimozemšťany, kteří vystoupili ze ztroskotaného létajícího talíře.
1: Nekecej.
2: Ufouni.
3: No zase.
2: Co to plácáš, ty mouvlo? To je dobře zdokumentovaný jev. Nejdřív vás unesou, dají vám sondu do mozku, vymažou vám paměť a vrátí zpátky.
1: Ale UFO, nebo jak se teďkom říká UAP, což lze přeložit jako neidentifikovatelný vzdušný fenomén, se objevilo vlastně i nedávno, možná si vzpomeneš, nebo i posluchači vzpomenou na neznámý objekt letící rychlostí světla, nebo vždycky hodně rychle, nevím, který zaznamenal americký dron na Blízkém východě.
0: No, vidíš to. Ale oficiální vyjádření zní, že jde o takzvané nevyřešené případy. No a americká vláda prostě na rovinu přiznává, že u spousty těch podivných úkazů vlastně sama netučí, co to bylo, o co šlo. A jednoduše řečeno, lidé asi udělají obrázek sami.
1: No tak pokud třeba nemáte plány na večer, nebo vás to v práci nudí, tak navštivte tyhle webovky, třeba tam najdete nějaký podnětný materiál.
2: Jen se pošklebuj, ale já věřím, že kvejgáři...
3: Kvejgáři?
2: Kvejgáři! To jméno jsem si vymyslel a je zlouhým A. Věřím, že kvejgáři mají technologii, která mi dá nové tělo.
4: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rok. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na moje hruska.cz.
4: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme,

Ještě jednou a znova dookola přejeme krásné úterý květnové a dnes s pořadovým číslem 19. To znamená, že do konce roku zbývá 226 dní a také to, že svátek má, pozor, Ivo.

0: Kam se vydáváš?
1: To jsem zvědav. To jsem zvědav, jak se na mě bude štěstí usmívat. Většinou se mi vysmívá, tak třeba to bude jinak. Hele, koukal jsem, zajímalo mě, co to vlastně znamená, tohleto jméno, a podle všeho se jedná o starogermánské nebo keltské jméno. Význam, tak ten je odvozován ze staroněmeckého slova iva, které znamená tis, tisový luk nebo lučištník.
0: Ja, ty jsi lučištník teda, to jsem nevěděl o tobě, no. Každopádně nejenom tebe je v republice dost, nebo respektive tohoto jména. No je tě dost všude,
1: nebo? Ty mě máš dost.
0: 16587 lidí by se mělo nacházet.
1: Kolik?
0: 16587 by se mělo nacházet v republice, což vás teda, pánové, řadí na 128. místo v žebříčku, a je si popularity, ale četnosti bych řekl.
1: Určitě, no. Dokonce existuje svatý Ivo, který je patronem všech právníků, soudců, advokátů či notářů, ale taky farářů, soustružníků, chudých, sirotků a opuštěných dětí.
0: Takže vlastně všech.
1: Podívej se na mě.
0: Já, hele... Teď nevím, jestli bych to měl jako říkat veřejně nebo ne, ale ty jsi měl v sobotu jako narozeniny, 39. skoro.
1: No, co? Ano, ano. Bude mi 39.
0: V sobotu jsi měl narozeniny, dneska je úterý, máš svátek. Nemáš ty tak náhodou takové období častých přípitků teď?
1: A víš, že je docela, jo? No. Ale podle mě nevím, jako jak to vzniklo, jestli naše chtěli třeba ušetřit, víš?
0: Jo, takhle.
1: Že v rámci jako narozeniny svátek, že to vzali při jednom.
0: A kdo měl svátek v sobotu, to se mohl jmenovat tak třeba.
1: Přemek?
0: Jo? No, škoda.
1: No, třeba brácha je Adam, jo?
0: No, jo.
1: Takže on má vlastně svátek na Vánoce. To je zase dva v jednom, jo?
0: To znám taky, mám jednoho známého, který to má, má syna a leje ho každý rok od rána už na Všedrý den.
1: Tak vidíš to. Snad
0: neposlouchá nikdo teď z té rodiny, no. No nic. Každopádně, aby jsme neskončili jenom u Ivoše, tak můžeme zmínit, že na Slovensku slaví i Gertrudy.
1: Jo, jo, když chceš, tak jim přejeme všechno nejlepší. A posíláme další muziku, tady je Tremonti.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
10: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
13: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
14: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytit.

0: 14 minut před úderem 8 hodiny raní. Na čas roku stihneme i nějakou muziku na vaše přání, a tak se nám tady nahromadily nějaké tři SMSky. Pojďme je odbavit.
1: Pojďme se toho zbavit, ano. Dobré ráno, páno.
0: No, dobře.
1: Já jsem myslel, že teď budu jako zbavitel, že se zbavím těch zpráv, jako víš.
0: Okay,
1: zdravíme Dejva, jestli třeba už je vzhůru. No, dobré ráno, pánové. Přeji Ivovi do studia vše nejlepší ke svátku, ale taky bych chtěla nechat zahrát pro mého tchána Ivoše a popřát mu pěknou oslavu. Děkuji, Evča z Karvine.
0: Díky. Ahoj, zahrajte prosím něco všem za kulatou lopatu, ať už řídí kamion, autobus, tramvaj nebo třeba taxíka. Díky, Martin.
1: No a ještě tady máme tedy jednu zprávu. Čau, pánové, až budete hrát na přání, což takhle tam dát něco od Foo Fighters, díky, Jirka.
0: Což o to?
1: O to ne?
0: O to ne?
1: Ivo!
0: Což Ivo, jdeme na to.

Ahoj rockeři, ahoj rockerky, tady je David Zbavitel, mám pro vás další díl Metalmanie. Pro tenhle týden jsem si vybral, řekněme, čerstvé novinky, což znamená kapely, které svoje desky vydali v roce 2026. Jste zvědaví? V 7 na rádiu Čas Rock, v 8 na televizi Rebel.

0: Tak tohle byla stálice Kabát na vlnách Rádia Čas Rock. Mimochodem, letos opět pánové vyrazí na podzimní obsáhlé turné, takže se budete moci těšit a zaspívat si s nimi. Já myslím, že ty destinace a štace, kde všude dorazí Kabáti, tak budou opět...
1: Je to hodně, koukám, mám to tady před sebou.
0: Bude posle to na té mapě, bude. Ano.
1: Dáme o tom řeč asi někdy jindy, protože před námi je následující hodinka, ve které se budeme bavit o úplně jiné akci. O jaké?
0: No jo, Čeče, úterý máme.
1: Ano, ano.
0: Takže zatím stále tajná akce.
1: Zatím stále tajná, ale za chviličku odtajníme. Odtajníme také to, co bude v následujících 60 minutách hrát, a to bude třeba Masterplan.
0: Jo, my tady vyloženě máme takový mistrovský plán na to, co budeme dělat po 8. A společně s námi kapela Twisted Sister.
1: A do 90. zavítáme společně s kapelou Xtreme.
0: Nejprve ale naskok do redakce. Kristýnka Kumánková přichystala další porci zpráv. No takže jí předáme slovo.
1: Tak jo, tady má.
0: Tak jo, na.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
9: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
10: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
13: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Nivnická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
13: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. České stavebnictví prochází velkou krizí. Kapacity stavebních firm jsou plně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
15: Morava aktuálně.
13: V ostravském obvodu Třebovice se po několikaleté rekonstrukci otevřela tělocvična. Ta teď poskytne zázemí pro řadu sportovních aktivit. Využívat ji bude možné pro fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates nebo cvičení dětí. Zároveň bude sloužit také jako prostor pro pořádání kulturních akcí a komunitní aktivity. Jihomoravský kraj podpoří dobrovolné hasiče. Schválili to radní. Jednotlivé stanice dostanou až 100 000 korun. Řekla nám to mluvčí hejtmanství Martina Šítková.
16: Kraj letos z vlastního dotačního programu podpoří v obcích na 187 sborů dobrovolných hasičů celkem 18 miliony korun. Tito lidé jsou pro kraj i pro jednotlivé obce naprosto klíčoví. Jsou to jejich sousedé, kteří přijdou pomoct jako první. A právě proto jim chceme dát do rukou vybavení, které při zásazích potřebují, ať už jde o ochranné oděvy, přilby, obuv, radiostanice nebo třeba kalová čerpadla.
17: Start cyklistické Tour de France v roce 2028 vrátí po dvou letech do Francie. Po letošním zahájení slavného závodu ve Španělsku a následně ve Velké Británii se uskuteční v Remeši. V upraveném kalendáři, který bude přizpůsoben olympijským hrám v Los Angeles, začne 115. ročník staré dámy už 24. června. Tolik aktuální zprávy a teď pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
18: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: Rock.
1: 8 hodin 13 minut k tomu a já si myslím, nebo já věřím, že Ivo si to taky myslí, že je tady ideální chvíle zodpovědět otázku za milion dolarů.
2: Ano, skoro. Už jak u nás doma.
1: Jo, dobře.
2: Víš taky, co si myslím.
1: Jo, dobře, vidíš
2: tam, to. Tam tady no. Taky všichni.
1: No, jste určitě napjatí jako kšandy, tak ano. Vězte, že dnešní výhrou budou vstupenky na festival Kamenité Čas Rock Fest letos. S podtitulem Velká rozlučka po 20 letech.
2: Mm. No ale pozor, dneska nás čeká jedna, řekněme, taková výrazná změna. Obvykle rozdáváme po dvou kusech, ale dneska můžete svou výhru krásně zdvojnásobit. Ano, počítáte správně, na koho se štěstí usměje, ten získá celkem 4 vstupenky na festival.
1: Všechno odstartuje už tento pátek, bude se pokračovat v sobotu. Na pódiu se postupně protočí 16 kapel. Kdo to například bude a nějaké další informace o festivalu, tak to si můžeme říct za malou chvíličku.
2: Mm-hmm. Předtím si dáme ale muziku, no a volíme právě jednoho ze zástupců letošního line-upu. Tady jsou Komunál.

0: vystoupí od 3 hodin odpoledne Panoptiko. No a končit se první den bude kolem půlnoci. Potom se jde spát, nebo co chcete, že jo, to je na vás. Ale měli byste si šetřit síly, protože i sobota bude velmi výživná.
1: Ano, druhý den se areál otevře ve 12.30 a o hodinku později už vystoupí kapela Neverfall. Jinak během pátku a soboty narazíte na další hudební veličiny Namátkou, Kokot Minute, Iné kafe, Lauter, Gatecrasher, Insány a samozřejmě mnoho dalších. Samozřejmostí bude i dostatek jídla, dostatek pití. A co jsem se díval, tak počasí to by mělo vyjít dobře. Konečně snad dá se říct taky, protože tam je známo, že každý rok jako poměrně prší. Tak letos to snad klapne, mělo by být příjemné teploty kolem 18-19.
0: Takže kdo se těšil na behnité, možná se konečně dočká kamenitého a sluníčkového ke všemu. Pokud se tedy chystáte na tenhle ten festival, tak se připravte na to, že celá akce bude takzvaně cash only a neplatit půjde pouze v hotovosti. Když jsme u těch peněz, tak předprodej vstupenek končí ve čtvrtek, ale někoho z vás tohle nemusí vůbec zajímat.
1: Ne, protože už za malou chviličku budeme rozdávat lístky a ještě jednou podotýkám, dnes hrajeme o 4, takže je to zase takové to klasické složení kompletního auta. Jo, ten, kdo vyhrál, ten je v pohodě, k tomu potřebuješ řidič, sponzor a svačinář.
0: Přesně tak. To už jenom násinkář. Nebo kronikář spíše.
2: Tajné úterý rádia Čas Rock. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
8: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
9: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Čas rok.
1: No tak jo, já myslím, že nám nic nebrání tomu se do toho pustit, protože vše podstatné už od nás zaznělo.
2: Pojďme jenom zopakovat základní informace, pokud nemáte o tomto víkendu ještě co na práci, tak už brzy možná mít budete, protože koná se 20. jubilejní a závěr zároveň, závěrečný ročník festivalu Kamenité Čas Rock Fest. Máme tady 4 vstupenky, takže můžete vzít celou partičku kamarádů, nebo rodinné příslušníky, to necháme na vás.
1: Kdo bude mít velkou radost, to se dozvíme za chvíli. Já jenom ještě teda dodám, že bereme 4. v pořadí.
2: 725 33 1155.

0: Rádia Čas Rock.
1: Tak to šlo velmi rychle dneska.
2: Šlo to rychle.
1: To bylo tak asi tím, že ta písnička od Misfits byla taková krátká.
2: To je pravda, takže jsme to ale stihli. Chtěli jsme čtvrtého pořadí a tím se nakonec ukázal býti Roman. My tě zdravíme, čau.
3: Já vás taky zdravím do Rádia Čas Rock. Zdravím vaše úžasné rádio a všechny rockery, co vás poslouchají.
2: Tak, co děláš momentálně?
3: Momentálně jsem v práci, udělal jsem si čas na to, abych vám zavolal a klaplo to.
1: A kde pracuješ, jestli se můžeme zeptat?
3: No, teďko v Ostravě na Pipejdách na bytě.
2: Jo, takhle. Mm-hmm. Takže tvoříš dílo nějaké?
3: Tvořím, vytvářím dílo, no takové menší.
2: Tak ať se dílo daří. Hele, hlavně nemusíš pracovat o víkendu, protože tvůj program je aktuálně zcela jasný. Vyrazíš na festival Kamenité Čas Rock Fest. Už jsi tam někdy byl?
3: No, jelikož jsme z mojí teprve 5 let, ještě ne, ale máme spoustu jiných akcí za sebou krásných, ale bude to krásné zpestření.
2: Počkej, ale to nebyla otázka, jak dlouho jsi stvojí, ale jestli už jsi někdy byl na tom festivalu.
3: Ne, nebyl.
2: Dobře, hele, a máte 4 lístky, tak koho ještě vemete?
3: No, tak vezmeme asi Ráďu, syna, s jeho přítelkyní, no si myslím, že si to užijeme krásně.
1: To bude takový rodinný biznis tentokrát.
3: Výborně.
1: Dobře, dobře. My ti teda ještě jednou gratulujeme, 4 vstupenky jsou tvé a ještě si můžeš poručit muziku, kterou budeme nyní na Čas Rocku hrát.
3: Pro mají úžasnou ženu, Romanu Andovou, do organiky, do recepce. No a to, co jsme se domluvali, jestli můžu poprosit.
2: Dobře.
1: 48 rybiček tady máme, takhle to kupě.
3: Super, díky, chlapci.
1: Tak jo, pro všechny fanoušky akvaristiky a pro tebe, Romane, tady je muzika. Čau.

0: co to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
9: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: jediné.
1: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
2: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Tři minutky před devátou pomalinku na čas roku dozývají Rolling Stones a jejich pecka nazvaná Start Me Up. Máme něco nevidět, odstartujeme následující 60-minutovku, která bude zároveň tou dnešní poslední, alespoň co se týče ostrého budíčku. No a na co se můžeme těšit? Co probereme, Tome?
1: Já jsem předně děkuji, že jsi mi dal taky slovo. To je pořád stížnost, že mluvím jenom já, vždycky nezadržitelně, ale teď jsem rád, že taky můžu třeba něco dodat. Takže než se dostaneme... Dobře.
0: Právě proto.
1: Já... Dobře, tak no. Diamanty.
0: Je tak.
1: Jako, super, že tě někdo najme jako moderátora a potom je problém, když jako máš dělat svoji práci tady, jo.
0: Dělá, já to nebudu komentovat. Dobře. Pustím radši ke slovu Mika Marze.
1: Na naši trojčlenku doplníme i kapelou Muse.
0: Nebude chybět ani čerstvý přehled zpráv a také doprava, pochopitelně, no a to už je parketa pro Kristýnku Kubánkovou.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Náhradní díly Truck, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků. Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Nivnická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Krásné úterní dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku klesá zájem o pobytové letní tábory. Podle psychologů i jejich pořadatelů jsou zatím obavy rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábor ani nedostaly.
10: Morava aktuálně.
8: V Kopřivnici přibyly cykloboxy, tentokrát u nového náměstí. Jde o uzamykatelné schránky určené k uschování kol či koloběžek. Více nám k tomu řekla mluvčí radní.

0: uživatel 10 korun, za každých dalších 12 hodin 20 korun. Po dvou dnech se sazba zvyšuje na 50 korun. Maximální doba úschovy je stanovena na 3 dny, což celkem vychází na 170 korun. Platba probíhá bezkontaktně.
1: Ve městě se aktuálně nachází celkem 14 cykloboxů. Ve Znojmě začne fungovat senior taxi. Tato služba umožní lidem nad 65 let a handicapovaným snáze se přepravovat po městě. Lidé budou moct za měsíc uskutečnit nejvýše 6 jednosměrných jízd a cena jedné jízdy bude 20 korun. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovenskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rolíka zítra proti Itálii od 16 hodin a 20 minut. To bylo pro tuto chvíli všechno. Teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: 19. květen je jistě pro některé lidi krásné datum, třeba i z toho pohledu, že se blíží zase ty venkovní akce, už se nám to povaličku rozjíždí, ale pro některé lidi je tento den významný tím, že se narodili.
1: Ano, mezi ně patří třeba bývalý bubeník kapely AC/DC Phil Rudd, tomu je dneska 72 let, no a podle všeho se jedná o pořádného darebáka. Kromě své hudební kariéry se tenhle ten chlapík může totiž pochlubit třeba také tím, že byl před pár lety obviněn z pokusu o zorganizování vraždy. Nicméně byl propuštěn pro nedostatek důkazů. V platnosti ovšem zůstalo jeho obvinění za vyhrožování smrtí a zadržení drog, za což byl potrestán 8měsíčním domácím vězením.
0: Zlobivý to pán chlapec.
1: Přesně tak.
0: Málo jsme ho kdysi viděli i v Jablunkovi, ale to by se musel dostavit. Dvakrát slíbil, že přijede, pak se to vždycky vykašlal. Takže tam ho mají taky rádi, teda mimochodem, jo?
1: Ano.
0: Nicméně, my to, když jsme u těch oslavenců, tak tady můžeme přihodit ještě jedno jméno, ale teď se trošičku přesuneme a přesuneme se k nám do České republiky a do úplně jiného žánru, do žánru hereckého, protože narozeniny slaví výtečná česká herečka Iva Janžurová. Ta původně absolvovala pedagogické gymnázium, ale její vášeň a láska k herectví nakonec rozhodla, a to je dobře, takže nakonec šla studovat DAMU. A kromě těch mnoha divadelních rolí samozřejmě stvárnila mnoho televizních a filmových parádních jako rolí. Úplně poprvé to bylo v roce 66 ve filmu Kočár do Vídně a málo kdo možná ví, že ona byla dvakrát nominována na cenu v Cannes.
1: Ano,
0: v Mezinárodním filmovém festivalu.
1: Tak i vy, Janžurové, přejeme na dálku všechno nejlepší a dáme si malou ukázečku.
0: No samozřejmě.
1: Tak jo.
2: Dobrý den, paní Nováková.
3: Dobrý den.
2: To je dneska krásně, co?
3: Krásně, co je?
2: Překrásně. A máte nádherně bílý prádlo.
3: Já? To je jo.
2: No jo, jako ze škatulky, že jo? Ach jo.
4: Ne! Moje prádlo! Přeperete si ho v té vaší americké pračce.

0: Máme úterý, víkend za dveřmi, tak bychom se mohli podívat na nějaký tip, kam by se dalo vyrazit. Co to máš?
1: Určitě ano.
2: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
0: Tak pojďme na to. Už tento víkend proběhne v amfiteátru Zámeckého parku ve Valašském Mezříčí akce s názvem Jonáškovo zábavné odpoledne. Jedná se o benefiční akci na podporu onkologicky a bohužel těžce nemocných dětí.
1: Ta akce bude probíhat v kompletním celém areálu parku zámku Kinských. Klidně doražte, protože program bude pro všechny věkové kategorie. Když se zaměříme na ty vystupující na pódiu, tak to bude Tania se svou kapelou, Lauter, Turbo, Metalinda a samozřejmě i mnoho dalších, kteří tam vystoupí a postarají se o parádní zvukovou doprovodnou ukázku.
0: K tomu na vás čekají ohňové nebo šermířské show, ukázky hasičů a policie. No a samozřejmě si můžete na to pěkně zatrsat, na nějakou muziku, že jo?
1: Klidně, a bude tam i zumba, takže si tam můžete jako zpumpovat pěkně, no. Můžete si natrénovat zumbu a potom třeba pod Lautrama na pódiu můžete hezky skotačit.
0: A propotit pár tílek.
1: Tak, přijďte se pobavit a hlavně přijďte pomoct. My se na rádiu Čas Rock v tuto chvíli pobavíme i hudebně, a to společně s kapelou Bush.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Na ťukance a škrábance, autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: pár minut po půl desáté se budeme pomalinku loučit, ale nebojte vážení, zítra je taky den.
1: Zítra je den,
0: zde budeme zítra, také my.
1: Zítra je lámací den, zítra je středa.
0: Jo, bude se lámat.
1: No, tak většinou ne, jako se láme ten pracovní den.
0: Jo, slyšel jsem ten pojem.
1: Na zítra si nachystejte na svačinu chleba s medem.
0: Ano.
1: Čaj s medem.
0: Přesně, protože tématem zítřejšího ostrého budíčku budou včeličky.
1: A medovinu.
0: Ano, a medovinu. Máme totiž světový den včel, budeme se bavit jak o nich, tak přeneseně třeba i o tom, čím si oslazujeme.

0: Zvětšujete život.
1: Ano, jde to uchopit z různých stran a my se na to těšíme, takže ano. Tady budeme zítra ráno před 6, ale rozloučíme se samozřejmě i nějakou věcí, kterou byste si chtěli nechat zahrát. Vy přečteš ty, přečtuš já, nebo...
0: No, já mám nachystaný Nightwish. Bye bye beautiful. My se to krásně jako hodilo, jako že se rozloučíme.
1: Tak se rozlouč, dej tam Nightwish.
0: Tak já se podívám, jestli někdo něco nepsal. Aha, počkej, mám tady. No. Chtěl bych zahrát všem Ivošům ke svátku Freedom Call. Přeji všem hezký den, motorkářům suchou cestu. Díky Ivoš z Věřňovic.
1: Ty jsi to teď udělal tak jako na babicu teď trošku.
0: A teď jsem si všiml, že jsem si to tady poznačil a úplně jsem na to zapomněl.
1: No.
0: No, tak jo, no,
1: tak si dáme... Freedom Call, tak vám musí stačit Nightwish, no.
0: Ne, já tam dám Freedom Call, ale nejdřív Nightwish. Může být?
1: Já myslím, že asi jdeme pryč už. Tak pust to a my jdeme.
0: Bye bye, beautiful.

Pestrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10. Hello, Mr. Evil.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Toto je.
8: Dopravát, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
11: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.
13: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
14: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu

0: Kon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
1: Metalmania! Metalmania! Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Čau, rokeři, bude 10 hodin a to znamená, že vládu nad studiem Rádia Čas Rok přebírá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokéše, který má pro vás nachystanou hromadu muziky, jako třeba Tublatanku.

0: si na rádiu Čas Rok budeme hrát. Milan Gelnár, ten má pro nás tradičně horoskopy, tak jako Kristýna zprávy. Tak jí pustíme ke slovu a já vám přeju pěkné úterní dopoledne.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Nivnická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Čas Rok a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. České stavebnictví prochází velkou krizí. Kapacity stavebních firm jsou plně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
10: Morava aktuálně.
8: Zámecký park v Ostravě Porubě prochází velkou proměnou. Hlavním cílem je změnit funkčnost místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a odpočívat. Více nám k tomu řekl mluvčí radnice Martin Otipka.
11: Revitalizace zahrnuje výsadbu stromů a keřů, nové veřejné osvětlení a obměnu mobiliáře. V parku budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště a informační tabule. Celá novým prvkem, který v parku vznikne, bude altán. Půjde o přístřešek, který je určen k různým kulturním a volnočasovým aktivitám.
8: S dokončením se počítá letos na podzim. Zlínský kraj podpoří ekologické aktivity. Částku přesahující 1 milion korun rozdělí mezi 13 organizací škol a volnočasových center zaměřených na ochranu přírody a environmentální vzdělávání. Dotace mají pomoct projektům, které vedou veřejnost k většímu respektu k přírodě a ochraně životního prostředí. Start cyklistické Tour de France v roce 2028 vrátí po dvou letech do Francie. Po letošním zahájení slavného závodu ve Španělsku a následně ve Velké Británii se uskuteční v Remeši. V upraveném kalendáři, který bude přizpůsoben olympijským hrám v Los Angeles, začne 115. ročník takzvané Staré dámy už 24. června. Tolik aktuální zprávy.

0: Rádiu Čas Rok nám dozněli The Warning, před námi je další hromada skvělé muziky, ale ještě předtím Milan Gelnár, který nám prozradí, co že nás při tom úterku čeká.
1: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Můžeme tak očekávat stabilizaci toho, co se jeví jako nestabilní, orientaci na to praktické, pragmatické, ale také sklony k milostným úletům a podrazům či podvodům. Co se týká jednotlivých znamení, tak panám by se mělo dařit prosadit vše, co budou chtít. Býci si budou líbovat v erotice a obdobných činnostech a kozorozy by měly být ve svých postojích pevní a neústupní. Lvy mohou spřádat odvážné plány. Střelci budou hýřit nadšením a elánem a berani by mohli inklinovat k milostným úletům. Váhy mohou propadat v melancholii. Hodnáři budou trpět nesoustředěností a blížencům by se mělo dařit realizovat své nápady a inspirace. Radci budou inklinovat k přátelským setkáním, štířit se blízkou svou vnitřní moudrostí a ryby by měly být pro ostatní morální oporou. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: Tak je tady tradiční rubrika Kam za sportem a v ní pozvánka na semifinálové boje playoff basketbalové Maxa ligy. Dneska a zítra si to totiž proti sobě rozdá domácí Opava, která bude hostit na své palubovce Nymburk, a to od 6 hodin večer. Tolik něco málo, co se tady u nás chystá, no a před námi je na rádiu Čas rok další muzika, kterou si mezi sebe za chvíli rozdělí Green Day z Queensryche. Tak se dobře bavte, přátelé.
0: Čas rok.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
5: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
6: Metal Fest Opener.
7: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
7: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
7: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
6: Metal Fest.
7: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
0: Rádio.

0: taková veselá písnička, že jo? No, toto byli Green Day, na rádiu Čas Rock, máme minutku po půl jedenácté a před námi co jiného než písnička na přání. 7253311555.
1: Rádio Čas.

0: To je řečí, co? Pink Floyd na rádiu Čas Rock, no a já už vítám v eteru Dušana, zdravím tě, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím všechny.
0: Nazdar, nazdar. Tak Dušane, ty jsi vybral kapelu, jednu z těch mnoha kapel, které se ukážou už tento pátek a sobotu na Kameňu. Tak, Hoveda, pro koho?
1: Hoveda, no pro všechny, co tam se chystají samozřejmě. Mm-hmm. Pro Ivoša, ten měl dneska ty meniny, tak, no. Tak popřejem. No a pro všechny, co poslouchají, jako vždycky.
0: Takže jedeš taky?
1: Jo, chystáme se samozřejmě.
0: Oba dva dny?
1: Počasíčko má být dobré, oba dva dny, jo, určitě.
0: Přespávačka nebo zpátky návrat do Opavy?
1: No, na otočku asi. Jeden bude pít, druhý bude sušit.
0: Co se nadělá, tak to je.
1: Tak to musí být.
0: Výborně, a jedete hned na otevření, hned na Panoptiko ve 3 odpoledne?
1: Jo, určitě, Panoptiko jsme ještě neviděli na živáka, ano. Takže musíme hned na ně.
0: Tak to je skvělé, takže se tam uvidíme.
1: Určitě.
0: Fajn, tak jo, takže pro všechny, kdo tam jedou, i pro vás, kteří tam nejedou. Kam, a co ty dneska na oběd? Co vezeš?
1: No, dneska vepřok mydlo zelo.
0: Ale ne.
1: A řízeček pivním těstíčku a nějaká ďábelská směs ještě tam je, takže je z čeho vybrat určitě.
0: No to teda určitě. Tak hlavně opatrně, tradičně, to nevylejíš na té korbě. Měj se hezky a v pátek čau.
1: Taky čau.

0: něco, tak Allegro. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

rok. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Jsme se na rádiu Čas Rock dostali z The Night Flight Orchestra, no a v těch dalších 60 minutách nás budou bavit třeba s Killer. Whitesnake.

0: pro vás zajímavou nabídku a taky pozvánku na skvělou akci. To po zprávách s Kristýnou a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Náhradní díly Truck. Vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
4: Stavebniny Janí.
5: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
4: Stavebniny Janí.
5: Více na stavebniny.janík.cz.
6: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Nivnická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Právě.
6: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku klesá zájem o pobytové letní tábory. Podle psychologů i jejich pořadatelů jsou zatím obavy rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábory ani nedostaly.
8: Morava aktuálně.
6: Parkoviště u dopravního terminálu Hraničník v Ostravě je nově spoplatněné. Za stání to řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. A ti, kteří využívají MHD, tu dají za celý den jenom 10 korunů. Kroměříž zaplatí 3 miliony za údržbu podzámecké zahrady. Peníze půjdou na prořezání stromů, opravu cest a další údržbu. Město tak pomáhá církvi s provozem památky, řekl nám to radní Jiří Kašík.
9: My se samozřejmě snažíme touto podporou o to, aby dál občané města, které vlastně žádný park svůj nemá, mohli navštěvovat bezplatně a v pohodě, tak jak jsou zvyklí celé generace podzámeckou zahradu a můžou v ní sportovat. Je to pro nás z hlediska financí podstatně levnější, než kdybychom provozovali nebo zřizovali v Kroměříži nějaký nový park.
6: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii od 16 hodin a 20 minut. Tolik aktuální zprávy.

Další skvělá muzika na rádiu Čas Rock, no a máme, co máme, druhý den v týdnu a ten dneska opět na rádiu Čas Rock patřil soutěži Tajné úterý, ve které se zadařilo Romanovi z Ostravy, kterému ještě jednou za celou naší rokovou partu posílám velké gratulace. No a jestli chcete taky zkusit štěstí, tak není problém, stačí poslouchat naše vysílání, ve kterém se bude i v tom následujícím týdnu hrát o stupenky na nějakou tu skvělou akci. V Ostrém budíčku se od Tomáše s Ivošem dozvíme, co bude v banku, takže mějte nastražené uši, protože by byla velká škoda o to přijít. Tak jako o další pecky, se kterými mám nachystaný skelet s premiérem. Nemyslím tím Andreje, ale partičku, která se ve Zlíně dala dohromady v roce 1992.

0: rádiu Čas Rock.
1: Na těch rokových typech nemůže být řeč o ničem jiném než o chystaném kamenitém, které naposledy odstartuje tento pátek, a to úderem 15. hodiny, kdy se na pódiu jako první představí Panoptiko, po nich Pozitiv, Vixlajvant, Hitman, Hoveda SK, Polské Turbo a závěr, tak ten bude toho prvního dne patřit kapele Iné Kafe. Sobota, ta začne za příspění formace Neverfall a pak už to půjde pěkně jako po másle. Sfarad, Insania, Gatecrasher, Kokoti, Malignant, Tumor, Lauter a Komunál. Pokud ještě, přátelé, nemáte vstupenku, tak bacha, ta předprodej končí už pozítří, takže si pospěšte, jinak potom budou vstupenky k mání už jenom na místě, ale to o 200 dražší. No a když jsme u toho placení, tak důležité upozornění pro vás všechny, kteří se tam chystáte, a to, že nepůjde provádět transakce platebními kartami. Tam je špatný signál, tak že to bohužel nejde. Takže si vemte pěkně nadité prkenice a nezůstanete někomu něco dlužní, anebo ať nepijete na sekeru. To by asi tam neprošlo. Každopádně všichni se na vás těší, tak jako pořadatelé, tak jako celá parta Rádia Čas Rock, která se tam určitě během těch dvou dnů vystřídá. Tak pokecáme, dáme pivko, bude fajn. Tak jako na Rádiu Čas Rock za malou chvíli, třeba Whitesnake, Santana, Seal a mnoho dalších. Pěkné dopoledne.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprayu nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.

Ahoj rockeři, ahoj rockerky, tady je David Zbavitel, mám pro vás další díl Metalmanie. Pro tenhle týden jsem si vybral, řekněme, čerstvé novinky, což znamená kapely, které svoje desky vydali v roce 2026. Jste zvědaví? V 7 na rádiu Čas Rock, v 8 na televizi Rebel.

Bude přesně 11:30, no a ještě před tím dnešním dlabancem bychom si mohli zahrát podle vás. Co říkáte? 725 331 155, číslo sem do studia Rádia Čas Rok. Čas Rok.

0: hudební spojení Carlose Santány a Síla. Teď tady u nás na rádiu Čas rok, ale zpátky za českou muzikou. Dané, zdravím tě, čau.
1: Čau, já zdravím.
0: Nazdar. Půl dvanácté, oběd?
1: Oběd byl.
0: Co?
1: Svíčková.
0: Z kolika?
1: S pěti knedlíkama, víc jsem neměl. Pak jsem měl ještě takovou zeleňačku s drohličkem.
0: Ale starají se o vás teda v té továrně.
1: Jo, starají se.
0: Jo, takže teď je co, půlhodinová pauza nebo co je?
1: Tak skoro hodinová, no.
0: Vy se tam máte. Tak, ale pojďme za muzikou, vybral si alkohol.
1: Alkohol.
0: Komu?
1: Na zdraví. Tak našemu nejlepšímu moderátorovi Čas rok, Ivovi Hraškovi.
0: No.
1: A popřál bych taky všem moderátorům, kteří bez vás by to tam nebylo ono. No.
0: Tak velké díky samozřejmě nejen mu, ale úplně opravdu všem třeba někteří slaví narozky, jo? Kteří jsou mezi nimi, kteří poslouchají nějaká Čas rok.
1: Tak jim popřejem všechno narozením ke svátku Ivom všetkým a do slaví ten slaví, ať slaví s rádiem Čas rok vždycky.
0: Ať se mu dobře daří, každopádně ano. Tak muzika je nachystaná, měj se hezky, díky.
1: Ty taky, čau.
2: Rádio Čas rok. Rádio Čas rok.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
12: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rok.
13: Pravé rokové rádio.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: zním chvíle dát si něco k obědu, tak si nechte chutnat a od nás Elstor. Linkin Park. A taky Judas Priest. To je malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní po zprávách, se kterými už vítám Marcelku Fabiánovou. Tak dobré odpoledne, přátelé.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řezpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
11: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
12: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Výškovické ulici, je to křižovatka s Jugoslávskou, havarovala tady dvě osobní auta. V Orlové jsou komplikace na ulici 17. listopadu, kde se srazilo osobní auto s motorkářem a kvůli nehodě dodávky a osobního auta se také můžete aktuálně zdržet i na Revoluční ulici v Novém Jičíně. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas rok. Právě.
12: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Češi vzali útokem nové státní dluhopisy. Za pouhých 5 dní si lidé objednali cenné papíry za více než 13 miliard korun. Ministerstvo financí nabízí totiž lepší úročení než běžné banky. Největší zájem je o 5leté dluhopisy s pevným výnosem přes 4,5%. Zájemci mohou investovat už od 1000 korun online anebo na pobočkách bank až do konce června.
14: Morava aktuálně.
12: V Moravskoslezském kraji budou mít děti z chudších rodin i příští školní rok obědy zdarma. Kraj na program vyčlenil přes 9 milionů korun a více podrobností nám prozradila Miroslava Chlebounová z tiskového odboru hejtmanství.
15: O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, která pak zajistí bezplatné stravování pro děti. Jejich rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě v rámci superdávky, humanitární dávky nebo jsou do programu doporučeny ředitelem školy, OSPOD či sociálním pracovníkem.
12: Olomoucký kraj chystá na léto lákavé turistické novinky. Návštěvníci se mohou těšit například na interaktivní centrum optických klamů v Rapotíně anebo naučnou stezku z vodní barem v Dolní Lipové. Na Prostějovsku pak vznikla nová cyklostezka a výletní trasa s obřími kovovými sochami. Kraj tak reaguje na rekordní zájem turistů, kterých loni dorazilo nejvíce v historii. A cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes 10. etapou a časovka jednotlivců by měla zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího 6 minut a 11 sekund. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Ano, na rádiu Čas Rock tradiční pohled na hokejové mistrovství světa, které bude dneska od 16. hodiny a 20 minut patřit zápasům Itálie, Norsko, Lotyšsko, Rakousko. A večer tak to bude o soubojích mezi Maďarskem a Velkou Británií a taky se Slovensko postaví proti Slovinsku. Úvodní bůli těchto mačů bude vhozeno za 10 minut půl deváté, no a naši borci tak ti mají dostatek času navracíli na zítřejší bitvu už zmiňovaným italským výběrem. Ale víte, jak to je, znáte to.
2: Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: našem odpoledním vysílání Bohemian Metal Rhapsody a teď je tady pozvánka na akci s názvem Jonáškovo zábavné odpoledne, které se bude ve Valašském Meziříčí konat od tohoto pátku. Během dvou dnů v tamnějším Záměnském parku na návštěvníky čeká velice bohatý doprovodný program, jako třeba Clown Brdík, Kovářská dílna, jízda na konících, historický šerm, hvězdárna, létání dronem, výstava amerických aut, pískohraní a celá řada dalších vychytávek. K tomu vynikající občerstvení a hlavně muzika, o kterou se budou starat Turbo, Tania, Fanny s kapelou, Metalinda, Lauter, Checkpoint, All Never a taky Hidland. Takže jestli se chcete skvěle pobavit a k tomu navíc pomoct onkologicky a těžce nemocným dětem, máte možnost. Předem děkujeme, no a můžeme na rádiu Čas Rock pokračovat s Linkin Park anebo Enoukem, kteří dostanou prostor za malou chvíli.
1: Rádio Čas Rock. Stavebniny DEK přináší megaakci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie Zdrój. Přijďte si užít tuto rokovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Linkin Park na rádiu Čas Rock, máme 12 hodin, 31 minut, pustíme se do písničky na přání. Co říkáte? 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.

0: tátý táta, že jo? Toto byly Clash, no a já už vítám v Eteru Tatara, čau.
1: Čau, čau, zdravím celou rokovou šlechtu a všechny posluchače, co poslouchají toto skvělé radio.
0: Nazdar, nazdar, my tě taky zdravíme, ještě v práci?
1: Určitě, určitě, ale už se to chylí ke koncu pomaličku.
0: Tak, ať to rychle uteče. Pojďme za muzikou Turbo, polské, komu?
1: No Turbo, komu? No tomu našemu Ivoškovi z Vězňovic, protože to máme 2 kilometry na hranice, samozřejmě pro celou rokovou rodinu, protože za chvilku se sejdem na Kamenitém.

0: No a všem prostě sluníčko, že jo, krásně, a ti oři v té naší garáži už se spínají, už taky chcou do světa.
1: Jasně. V kolik máte cuka na kamenitém?
0: No ve dvě.
1: Ve dvě, výborně. Takže jo, budete pařit, tak to je krásné. No a no, která z těch kapel tě tam bere nejvíc na kameniu?
0: No samozřejmě Hovada SK, těším se na Doxu, bo jsem ho celou zimu neviděl. No takže samozřejmě kluky z Polska, protože taky jsem je strašně dlouho neviděl. Takže jako, no těším se skoro na všechny.
1: Bude mejdan. Tak jo, velké díky za zavolání, měj se hezky. Čau.
0: Čau.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení
2: hlavy. Čas

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Čas.

0: Více nám toho do této hodiny opravdu nevejde, ale to je úplně fuk.
1: Radio Čas Rock.
0: Protože na Radio Čas Rock budeme pokračovat s Rammstein, taky přijdu na řadu Manowar. A nebo Axel Rudy Pell. Tak, k tomu se podíváme, jak si vede novinka týdne, no a taky bude řeč o jednom vynálezu století, který dneska slaví narozeniny. Pokud by vás zajímalo, o co půjde, tak zůstaňte s námi s Rádiem Čas Rock i po zprávách. Dobré odpoledne.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
5: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
6: Řidiči, aktuálně pozor v Orlové na ulici 17. listopadu. Srazilo se tady osobní auto s motorkářem. Na trase Bělotín-Nový Čín je komunikace dočasně uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě motorkáře. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Zdržet se můžete kvůli dopravní nehodě osobního auta a dodávky také na třídě Tomáše Bati v Otrokovicích, právě tak jako ve Zlíně na Štefánikově ulici, kde havarovalo osobní auto. Vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Brigádníci si letos finančně polepší. S růstem minimální mzdy se hodinové odměny v Česku posunuly na 167 až 199 korun. Největší zájem je opozice ve stáncích, na koupalištích, v administrativě nebo cestovním ruchu. Podle televize Altává Plus ale personální agentury varují před prací bez smlouvy a výplatami na roku, kvůli kterým pak mohou lidé o peníze přijít.
1: Morava aktuálně.
6: Jihomoravský kraj i letos spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na záchranu vyčleněno 3 miliony 800 tisíc korun a více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
7: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
6: V Hlučíně na Opavsku vyrostlo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Moderní dům na okrajové ulici nabídne bezpečné zázemí a nepřetržitou péči pro 8 dospělých klientů. Dvoupodlažní stavba s byty a společným zázemím stála přes 37 milionů korun. Nové zařízení má lidem například se schizofrenií nebo depresemi pomoci k samostatnějšímu životu. A tenista Jakub Menšík zahájil na antukovém turnaji v Hamburku vítězně generálku na Roland Garros. Domácího Jana Lenarda Štrufa porazil 7-6, 6-2. 20-letý český reprezentant zvládl první zájemný zápas proti o 16 let staršímu soupeři za hodinu a půl. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné

0: třeba dlouze odhlasovat. Toto byly Rammstein, no a před námi novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Hej, plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
3: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají Rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Je 19. května a v tento den roku 1974 spatřila světlo světa Rubikova kostka, kterou si Arno Rubik nechal patentovat 30. ledna dalšího roku. Vynález století, který byl v 70. a 80. letech vůbec nejprodávanější věcí na celé země kouly. I když byla vyráběna ta Rubikova kostka v milionových sériích, zdaleka to nestačilo pokrýt poptávku. Soutěž je v tom, kdo ji nejrychleji složí a nebo nakolik pokusů, tak ty se vedou jako houby po dešti a běží určitě dodnes. No a naše otázka zní, taky jste byli, anebo jste rokeři majiteli tohoto zajímavého hlavolámu a jak jste na tom s tím složením? Vaše příspěvky můžete posílat na WhatsApp Rádia Časrok s číslem 725331155, kde můžete klidně poslat i fotku té své raritky. Předem díky, no a od nás za oplátku za chvíli Billy Talent a nebo Manowar.
1: Rádio Časrok.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
8: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
9: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
10: Čas Rock.

Další skvělá muzika s ní na rádiu Čas Rock, Billy Talent. Před námi Axel Rudy Pell, který má skoro 4,5 minutky a to máte dost času na to vybrat další pecku 725 331 155. Čas Rock.

0: Já myslím, že jsme neudělali radost jenom Abrovi, ale většině posluchačů Rádia Čas Rok. Toto byl Axel Rudy Pell, ale zpátky k nám do české země, myslím tím s muzikou. Tondo, čau.
1: Ahoj, zdravím tě, Honziku.
0: Nazdar, nazdar. Tak, na cestách, kde?
1: Brno, 23 stupňů, pod mrakem, ale příjemně, zase Brno, no.
0: To řekl tak smutně, kde? Brno.
1: Tak co ti zbývá, no?
0: Hele, a dokdy tam budeš?
1: Zítra odpoledne návrat, na hokej už sedím v naší hospodě, v Porubě, že?
0: Máš to tak vymyslené,
1: no.
0: Výborně. Tak,
1: Harley... Doufám, že to vyjde, no.
0: Znamil. Harley si vybral, pro koho?
1: Tak pro všechny, co poslouchají. No, samozřejmě pro Aleša na cestu, ten už se vrací z Itálie. No a pro vás do studia, že? Klasika.
0: Moc děkujeme, no. Přejeme ti šťastnou cestu a měj se hezky.
1: Díky, měj se, čau.
2: Radio Čas Rok. Až tady jednou s váma nebudu.

0: chváli zpívalo andělský chor. Fálej, holky se válej. Čas rok.
1: Holba rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
1: Čas rok.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rok je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme po celou dobu konání šampionátu na Rádio Čas Rok.
0: Rádio Čas Rok.

Tak jsme to stihli až k závěru hodiny, bude 14.00. No a na rádiu Čas Rock je před námi dalších 60 minut a v nich Battle Beat. A nebo My Chemical Woman. Mrkneme se taky na jednu chystanou akcičku, taky prohrávneme dnešní kalendář a bude to určitě mnohem víc. To všechno

0: při zapůjčení a kukladi v Hilton Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilton Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Bohumíně na Ostravské ulici. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody dvou nákladňáků. A zdržet se můžete kvůli nehodě dvou vozidel také v Přerově na Dvořákově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Nájmy v Česku po letech růstu poprvé mírně klesly. V průměru šly ceny dolů o 2%. Nejvíce ušetří lidé na Olomoucku a Budějovicku. Nejžádanější byty o velikosti 2KK se dají sehnat i o 1500 korun levněji než loni. Naopak v Praze, Liberci nebo Pardubicích je bydlení stále dražší. Kvůli vysokým energiím a službám je tak pro řadu rodin nájem stále těžko dostupný.
5: Morava aktuálně.
4: Ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice nabídne další atraktivní prostor. Obyvatelé tak mohou trávit svůj čas v blízké přírodě, která nabídne vyžití malým i velkým, jak nám prozradila mluvčí města Gabriela Pokorná.
6: Městský obvod plánuje revitalizaci rybníka a založení květnatých luk a v duchu modrozelené infrastruktury je budován park. Obyvatelé tak budou záhy moci trávit volný čas v atraktivním přírodním prostředí. Přibude nová zeleň i přírodní mobiliář. I po realizovaných proměnách zamýšlí opatření k zadržování dešťové vody, podporu biodiverzity, posiluje ekologickou stabilitu území.
4: V brněnských Vinohradech vzniklo první bezbariérové hřiště pro handicapované děti. Schody zde nahradily rampy a kolotoče i stoly mají speciální místa pro zaparkování vozíků. Mezi největší lákadla patří například vyvýšené pískoviště nebo potrubní telefony pro nevidomé. Nové herní prvky mají sloužit k přirozenému potkávání zdravých i handicapovaných dětí. A na atletickou zlatou tetru dorazí po roce opět hvězdná Nizozemka Femke Brudersová-Bolová. Úřadující mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se v Ostravě představí poprvé venku na osmistovce. Vedle startu dalších hvězd se chystá i oslava 60. ředitele mítingu a trojnásobného olympijského vítěze v hodu oštěpem Jana Železného. Tolik další zprávy naslyšení.

Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které pokračuje v přípravách dalšího ročníku Holby. Ten u Opavského Stříbrného jezera odstartuje 24. července a nabídne celkem 13 kapel v čele s Pretty Maids, které nás tam budou bavit dva dny po sobě. Kompletní line-up, tak jako předprodej vstupenek, najdete na našem webu, kde si můžete vybrat od klasického vlezného až po exkluzivní VIPky, které nabízí celou řadu velice zajímavých výhod. Další zajímavosti této velkolepé narozeninové party budeme pomalu, ale jistě odkrývat, jako třeba, jak tam ten hudební program půjde po sobě, kde se bude dát parkovat, jak se tam dostanete, kde bude možné složit hlavu a tak dále a tak dále. No, ale teď jsou před námi další grupy, jako třeba Neon Fly a taky Police.

0: Neon Flying jsme se na pár minut vrátili do roku 2021. No a když už jsme u té historie, tak v roce 1973 Paul Simon vydal píseň s názvem Kodachrom, která se v USA stala hitem, ale v Británii byla naopak zakázaná, protože název obsahoval obchodní značku. Rok 1976 Keith Richards z Rolling Stones usnul za volantem a boural. Paulového tehdy obvinili za řízení pod vlivem omamných látek, tedy marihuany. Narozeniny slaví Phil Redd a svátek má i Voš. Tak vám všem, kteří máte dneska důvod k oslavě, přeju za celé Rádio Čas Rok všechno nejlepší, no a snad vám Brian May udělá radost.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: My Chemical Romance na rádiu Čas Rock. No a za malou chvíli už mě tady ve studiu rádia Čas Rock vystřídá naše Vrána. No a my dneska taky mimo jiné řešíme Rubikovou kostku. Hani, uměla jsi někdy složit?
1: Zkoušela jsem to, nikdy mě to nebavilo, ale pak jsem přišla na to, že ty kostičky se dají vytáhnout, takže já jsem to blesku rychle přeskládala a vždycky byla oranžová hotová.
0: Oj, mávka.
1: No tak jasně, že jo.
0: Nechala si ten kříž?
1: Mám český pás, že?
0: Ano, rozumíme to. Navazali jsme to mýdlem.
1: To nevím.
0: A celkali jsme to dohromady.
1: Ale počkej, mám lepší věc. Tetris, hrál jsi někdy?
0: Ne.
1: Ne? To je možná škoda. My to máme do dneška na Vecku. Mimo jiné kromě čtyřlístku a Mickey Mouse, ale víš, co to v životě naučilo alespoň mojí generaci?
0: Ne.
1: Že úspěchy mizí a chyby se vrší.
0: Dobře, jasná zpráva. A do dneška náhodou tu kostku nemáš?
1: Je, asi někde na půdě, víš, v té takové té bedně a mezi poklady z mládí, tak tam určitě někde bude.
0: A vzpomínáš, nosili jsme to i na poutku?
1: Jo, to byl přívěsek, ale zeptej si Gavela na Rubikovku.
0: Jo?
1: To je jeho mánie.
0: Dobře, já se tam za ním stavím, až půjdu odsaď. Tak vy se mějte krásně, no a já se s vámi loučím s Aisem Freelym, o kterého si napsal Jarda, dej tam nějakou pořádnou pecku, bylo to pro všechny, kterým skončila hraní směna. Tak jo, mějte se krásně, Vrána se váš kopí, budete probírat určitě i tu Rubikovku, no a my se uvidíme. Uslyšíme zítra. Uvidíme se v pátek, že? No nemusíš se domluvit.
1: Počkej, zítra taky, pozítří, v pátek ano, ale na kameni.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

Ahoj rockeři, ahoj rockerky, tady je David Zbavitel, mám pro vás další díl Metalmanie. Pro tenhle týden jsem si vybral, řekněme, čerstvé novinky, což znamená kapely, které svoje desky vydali v roce 2026. Jste zvědaví? V 7 na rádiu Čas Rock, v 8 na televizi Rebel.

Rock. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Hour. Vy posloucháte Rádio Čas Rock. 4 minutky a tady 15. hodina, to znamená, že je připraven úterní odpolední drive a od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Po 15. taky Doroty. Pak tady máme ten Hanzův kousek. Jsem si jistá, že i tenhle zazní na letošní Holbě. No a do třetice Plexis. Tak nám to bude hrát další hodince. Já vám připomenu novinku tohoto týdne a taky mrkneme na silnice. Teď jsou připraveny zprávy.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma skladem za super ceny.
7: Stavebniny Janík.
6: Rádi vám poradíme s výběrem.
8: Náhradní díly Trak. Vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz ndtruck.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Šumperku v ulici Vyhlídka. Havarovala tady 2 osobní auta. Nehoda 2 vozidel teď také komplikuje provoz ve Zlíně na ulici 2. května, právě tak jako na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku. Na komunikaci u Babic se jezdí kyvadlově, policisté řídí dopravu. A to kvůli nehodě náklaďáku a motorkáře. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi vzali útokem nové státní dluhopisy. Za pouhých 5 dní si lidé objednali cenné papíry za více než 13 miliard korun. Ministerstvo financí nabízí totiž lepší úročení než běžné banky. Největší zájem je o 5leté dluhopisy s pevným výnosem přes 4,5%. Zájemci mohou investovat už od 1000 korun online anebo na pobočkách bank až do konce června.
11: Morava aktuálně.
9: V Moravskoslezském kraji budou mít děti z chudších rodin i příští školní rok obědy zdarma. Kraj na program vyčlenil přes 9 milionů korun a více podrobností nám prozradila Miroslava Chlebounová z tiskového odboru hejtmanství.
12: O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, která pak zajistí bezplatné stravování pro děti. Jejich rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě v rámci superdávky, humanitární dávky nebo jsou do programu doporučeny ředitelem školy, OSPOD či sociálním pracovníkem.
9: Olomoucký kraj chystá na léto lákavé turistické novinky. Návštěvníci se mohou těšit například na interaktivní centrum optických klamů v Rapotíně anebo naučnou stezku z vodní barem v Dolní Lipové. Na Prostějovsku pak vznikla nová cyklostezka a výletní trasa s obřími kovovými sochami. Kraj tak reaguje na rekordní zájem turistů, kterých loni dorazilo nejvíce v historii. A cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes 10. etapou a časovka jednotlivců by měla zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího 6 minut a 11 sekund. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: jediné.
1: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
2: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: čas rok, tady úterní odpolední drive a jdeme na silnice, protože sluníčko vyšlo a vyrazili do ulic a hlavně k silničním tahům, taky kameramani. Ty fotky a vůbec záběry a videa jsou hodně kvalitní, ale také hodně drahé a díky za vaše bonzy, které doletěly na 725331155. Takže bacha si dejte na Hornopolní, tam stojí trojnožka a kluci jsou docela urputní. Civilní transportér na klasickém místě v Ostravě u Ferony ve směru od vodárny. No a do třetice, ať to máme kompletní, rychlost se hlídá taky v Havířově pod Budovickým kopcem. Takže lehkou nohu na plynu, úsměv na tváři a pohodovou jízdu. Kdyby náhodou něco, dejte vědět a nejenom za volant už letí Fallout Boy, Pretty Maids nebo Boomtown Rats. Šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok. Čas rok.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
2: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
8: Metal Fest Opener.
9: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
10: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
9: Dorazí kultovní Anthrax.
10: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
9: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
8: Metal Fest.
9: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Fallout Boy, ti už to mají za sebou, alespoň pro tuto chvíli vy posloucháte Rádio Čas Rock a ten další kousek, ten už je taky od vás. Čau, je něco pro všechny, co makají venku, konečně vyrazilo slunko, ale už je to na namazání se. Libor, Libor, otázka je, jestli jako zvenčí, anebo zevnitř. Pro jistotu udělejte to tak i tak. Pantera připravena a to je solidní odpich. Odpoledne.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
7: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovat.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: další hodinku nádherného úterního odpoledne a k tomu dnešního Slovenci. Ale to všechno až po zprávách.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
7: Řidiči, stále si dávejte pozor na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku. U obce Babice se odklízí následky dopravní nehody náklaďáku a motorkáře a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A nehoda motorky a osobního vozidla také komplikuje provoz v Olomouci na Polské ulici. I tady jsou na místě záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock.
7: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Brigádníci si letos finančně polepší. S růstem minimální mzdy se hodinové odměny v Česku posunuly na 167 až 199 korun. Největší zájem je o pozice ve stáncích, na koupalištích, administrativě nebo cestovním ruchu. Podle televize Altává Plus ale personální agentury varují před prací bez smlouvy a výplatami na roku, kvůli kterým pak mohou lidé o peníze přijít.
9: Morava aktuálně.
7: Jihomoravský kraj i letos spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na záchranu vyčleněno 3 miliony 800 tisíc korun a více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
10: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
7: V Hlučíně na Opavsku vyrostlo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Moderní dům na okrajové ulici nabídne bezpečné zázemí a nepřetržitou péči pro 8 dospělých klientů. Dvoupodlažní stavba s byty a společným zázemím stála přes 37 milionů korun. Nové zařízení má lidem například se schizofrenií nebo depresemi pomoci k samostatnějšímu životu. A tenista Jakub Menšík zahájil na antukovém turnaji v Hamburku vítězně generálku na Roland Garros. Domácího Jana Lenarda Štrufa porazil 7-6, 6-2. 20-letý český reprezentant zvládl první zájemný zápas proti o 16 let staršímu soupeři za hodinu a půl. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

16.06, tohle byly POD, vy posloucháte Rádio Čas Rock a v dnešním odpoledním driveu taky malý vkuk do kalendáře, kde svítí datum 19. května 26. Svátek má Ivo, tak doufám, že jste polovině naší ranní dvojce řádně pogratulovali hned v ostrém budíčku. Pokud ne, můžete mu zahltit messenger nebo mailovku třeba ještě teď odpoledne. Proč ne? Na mezi slavnými narozenými dnešního dne najdete třeba Ivu Janžurovou, taky Hočimina, taky Sira Nikolasa Vintna nebo Zdenu Studénkovou. Slavíte-li dneska i vy, tak patříte do opravdu skvostné společnosti, protože je tady třeba i basák ZZ Top nebo Joey Ramon, případně Phil Rudd. A co se ještě odehrálo 19.5. na poli hudebním, tak třeba Paul Simon vydal single, který se ve Spojených státech stal hitem, ale v Británii byl zakázán, protože název obsahoval obchodní značku. Stalo se tak v roce 1973. Který single to byl a co všechno se ještě odehrálo v muzice právě 19. května, tak to už si skočte na náš web časrock.cz a já přeju vám oslavencům všechno nej. No a vám ostatním pěkné počteníčko.

0: Hodně zloději počestní tady na rádiu. Čas rok 20 minut po 16. hodině úterý 19. května 2026. Na dnešek připadá Mezinárodní den dinosaurů, to jste potřebovali jako oslavit, Mezinárodní den vléka, třeba Světový den fair play, Světový den rodinných lékařů, třeba taky. A třeba slavíte něco i vy, taky den syndromu suchého oka. I to můžete oslavit. Neuvěřitelné, co všechno v kalendáři najdete, ale je to tak. A třeba máte něco vy soukromého dneska. Takže i tak, doufám, že ve zdraví, ale na plné pecky a na plný plyn. Z muziky vybírám Status Quo, bude taky Meat Loaf a určitě se tam najde jedno místečko, kde se můžete nadiktovat song podle sebe, a nebo pro některého z dnešních oslavenců.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na moje hruska.cz.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Tohle bude Puddle of Mud tady na rádiu Čas Rock v úterním odpoledním driveu. Smečka, která se dala dohromady na začátku 90. let, kdy hudebnímu světu vládl grunge, stalo se tak Kansas City. No a nevím, jestli je to teďka něco na úrovni Zlaté maliny, ale evidentně ano, protože zhruba před 10 lety se objevili v časopise NME, a sice v článku, který se jmenoval 28 kapel éry nu metalu, na které jste pravděpodobně už úplně zapomněli. Nevím, z jakého důvodu se tam objevili, protože fungují stále furt a pryč. Je teda pravda, že zpěvák Wes Catlin je jediným stálým členem v celé teď už 34 leté historii kapely, ale pořád jim to hraje a funguje to, takže proč ne? No, v Missouri nezůstaneme, pohneme se kousíček dál, tady už je klasika v podobě status quo a vy si řekněte o tu svoji na 725-33-1155.
1: Už dál nemusíš hledat, tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
3: Odpolední drive na rádiu Čas rok.

snažil dovolat, ale evidentně volal buď to z kanistru nebo z kalkulačky. Evidentně obojí, takže motáku ano. Zdravíme všechny, speciálně celou rokovou rodinu. Ještě dva dny a vidíme se. A Milan nadiktoval muziku. Co takhle Dimitri pro všechny, co poslouchají? Moc děl. Není vůbec zač. Projedeme se, mládeži, projedeme. Odpolední.

0: Rozjeďte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí

0: nabídka pro další 60-minutovku, tak jedna pozvánka, mrkneme i na počasí a možná bude i živý telefonát, abyste věděli, jak to vypadá na Kameňu. Nádherné. Teď ale zprávy.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
1: Čas Rok.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
10: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Bílovecké ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. V Jeseníku jsou komplikace na Bezručově ulici, kde se srazil nákladák s osobním autem a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A stále si dávejte pozor na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku, kde se u obce Babice odklízí následky vážné dopravní nehody mezi nákladákem a motorkářem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
11: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Nájmy v Česku po letech růstu poprvé mírně klesly. V průměru šly ceny dolů o 2%. Nejvíce ušetří lidé na Olomoucku a Budějovicku. Nejžádanější byty o velikosti 2KK se dají sehnat i o 1500 korun levněji než loni. Naopak v Praze, Liberci nebo Pardubicích je bydlení stále dražší. Kvůli vysokým energiím a službám je tak pro řadu rodin nájem stále těžko dostupný.
1: Morava aktuálně.
11: Ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice nabídne další atraktivní prostor. Obyvatelé tak mohou trávit svůj čas v blízké přírodě, která nabídne vyžití malým i velkým, jak nám prozradila mluvčí města Gabriela Pokorná.
12: Městský obvod plánuje revitalizaci rybníka a založení květnatých luk a v duchu modrozelené infrastruktury je budován park. Obyvatelé tak budou záhy moci trávit volný čas v atraktivním přírodním prostředí. Přibude nová zeleň i přírodní mobiliář. I po realizovaných proměnách zamýšlí opatření k zadržování dešťové vody, podporu biodiverzity, posiluje ekologickou stabilitu území.
11: V brněnských Vinohradech vzniklo první bezbariérové hřiště pro handicapované děti. Schody zde nahradily rampy a kolotoče i stoly mají speciální místa pro zaparkování vozíků. Mezi největší lákadla patří například vyvýšené pískoviště nebo potrubní telefony pro nevidomé. Nové herní prvky mají sloužit k přirozenému potkávání zdravých i handicapovaných dětí. A na atletickou zlatou tetru dorazí po roce opět hvězdná Nizozemka Femke Brudersová-Bolová. Úřadující mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se v Ostravě představí poprvé venku na osmistovce. Vedle startu dalších hvězd se chystá i oslava 60. ředitele mítingu a trojnásobného olympijského vítěze v hodu oštěpem Jana Železného. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

po 20. a naposledy Kamenité čas Rock Fest, pátek, sobota 22. a 23. května, areál Kamenité Vyšní Lhoty, naposledy pod prašivou. Line-up je kompletní, v pátek to odpálíme v 15 hodin, přičemž areál se otevírá ve 2 odpoledne. A pak už to pojede Panoptiko Pozitiv, Vixlajvant, Hejtman, Hoveda.sk, Polské Turbo a na závěr Iné kafe. Sobota, tady to všechno začne o 12:30, kdy se otevřou vrata koncertního nebo festivalového areálu, chcete-li Neverfalls, Farad, Insania, Gatecrasher, Kokot Minute, Malignant, Tumor, Lauter a velké finále v podání smečky Komunál. Toho musíte být a u toho nesmíte rozhodně chybět. Čekají vás speakři, kteří kdy moderovali Kamenité, takže asi není žádné tajemství, když to teďka jako pustím ven, alespoň něco, určitě potkáte Vojtu, určitě potkáte Kachnu, určitě potkáte doktora Riffa, bude taky Hans, bude Bastič, bude moje maličkost a možná ještě mnohá další překvapení. Ale to vám nechám jako dáreček, protože to fakt zůstane překvapením. Hold, jednoduše, přijďte, uvidíte a třeba bude i dort. Takže po 20. naposled na Kameňu už tento víkend.

0: velice snadno se dá cestovat s časem. Foyer Schwanzy vypůjčili jednu pecku z přelomu milény. Já tuším, že je to rok 2003. Původně originál je to Ozone. To byla doba, kdy světu vládly telefony Nokia. Doměl tehdy Bčko, byl úplně machr největší. Já tuším, že tehdy snad byla úplně první. A to jako teda byla ukázka, že fakt na to máte, že jo. O tuningu se nebudeme bavit a o tom, co se nosilo na hlavách, to taky radši pomlčím. Ale bylo to krásné. Byli jsme mladí a vůbec nám to nevadilo. Tak teď na rádiu Čas rok taky malý pohled na to, jak to bude vypadat s počasím, nejenom o tomto víkendu, ale hlavně o tomto víkendu, protože o tom to bude vypadat to, že po dlouhé době nebude kamenité bahnité, ale určitě bude znamenité. Dneska už jste to asi pozorovali venku. Nádherných 22, k tomu slunko. No a stejně by to mělo být i v tom zhruba 7 až 10 denním horizontu. Rosničky tady předpokládají, že až vlastně do příští středy, čtvrtka, pátku, tady do konce května, by se to moc nemělo měnit. Jsem tam teda nějaká přeprška, ale převážně polojasno až skoro jasno, azuro a teploty v rozmezí 24, na některých místech dokonce až 29 stupňů Celsia. Není to nádhera? Je.
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie Zdrój. Přijďte si užít tuto rokovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
0: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrusher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Reason to Believe a taky Arch Enemy tady na rádiu Čas Rock, dáme Velvet Revolver a dostáváte příležitost taky vy, tak 725-33-1155.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Na rádiu Čas Rok, no a teď už ta vaše jednoduchý vzkaz dorazil. Čau, es, sabaton pro všechny, co poslouchají. Díky, Richard Bruntál. No tak my zdravíme Richarda, zdravíme také do Bruntálu a tady už jsou sabaton.

0: 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dec.cz.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Cashback!

Ahoj rockeři, ahoj rockerky, tady je David Zbavitel, mám pro vás další díl Metalmanie. Pro tenhle týden jsem si vybral, řekněme, čerstvé novinky, což znamená kapely, které svoje desky vydali v roce 2026. Jste zvědaví? V 7 na rádiu Čas Rock, v 8 na televizi Rebel.

0: Jdeme určitě na hokej, protože na mistrovství světa je tady další hrací den. Co nás čeká? A Remine, na to si počkejte. Už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Náhradní díly Truck. Vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz. ndtruck.cz.
5: Stavebniny Jani. Stavebniny Jani. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
6: Stavebniny Jani. Stavebniny Jani.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově na Mánesově ulici. Srazilo se tady osobní auto s cyklistou. V Ostravě se odklízí následky dopravní nehody dvou vozidel na Bílovecké ulici a kvůli kolonám se můžete zdržet také před Brnem na dálnici D2. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Právě.
7: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Češi vzali útokem nové státní dluhopisy. Za pouhých 5 dní si lidé objednali cenné papíry za více než 13 miliard korun. Ministerstvo financí nabízí totiž lepší úročení než běžné banky. Největší zájem je o 5leté dluhopisy s pevným výnosem přes 4,5%. Zájemci mohou investovat už od 1000 korun online anebo na pobočkách bank až do konce června.
9: Morava aktuálně.
7: V Moravskoslezském kraji budou mít děti z chudších rodin i příští školní rok obědy zdarma. Kraj na program vyčlenil přes 9 milionů korun a více podrobností nám prozradila Miroslava Chlebounová z tiskového odboru hejtmanství.
10: O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, která pak zajistí bezplatné stravování pro děti. Jejich rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě v rámci superdávky, humanitární dávky nebo jsou do programu doporučeny ředitelem školy, OSPOD či sociálním pracovníkem.
7: Olomoucký kraj chystá na léto lákavé turistické novinky. Návštěvníci se mohou těšit například na interaktivní centrum optických klamů v Rapotíně anebo naučnou stezku z vodní barem v Dolní Lipové. Na Prostějovsku pak vznikla nová cyklostezka a výletní trasa s obřími kovovými sochami. Kraj tak reaguje na rekordní zájem turistů, kterých loni dorazilo nejvíce v historii. A cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes 10. etapou a časovka jednotlivců by měla zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího 6 minut a 11 sekund. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Jdeme na další hrací den 89. mistrovství světa v ledním hokeji, které se koná letos ve Švajcu. A dnešní program my si oddechneme po tom včerejším dramatu, protože dneska se to mezi sebou už od 16.20 rozdávají Itálie s Norskem, Lotyši s Rakouskem, no a od 20 hodin na 20 minut startují zápasy mezi Maďarskem a Velkou Británií a Slovinskem a Slovenskem, což se asi komentátoři trošku zapotí. Nicméně, jak to máte vy s novou a vlastně správnou výslovností švédských příjmení? Hlasujete pro ty oblíbené Persony a Larsony, nebo raději jakože Persson, Larsson a spol? Jinými slovy, kopete za tým fanoušci českého hokeje, kteří nemají rádi změny, anebo za tým Robert Záruba? Jsem s tím 725-33-11-55 a ode mě, beze sporu a jedině dobře, Kysáci a Chris Cornell.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: driveu tady na rádiu Čas Rock. No já vám nabízím zítra opět cestování časem, protože se budeme vracet hned po 17. hodině odpoledne do roku 2001, takže opět budeme oslavovat skladby, singly a alba, která letos slaví 25, tak klidně se přidejte i vy už dnes večer, ať to tam vysí, ať se do toho pustíme hned, jak odstartujeme zítřejší odpolední drive. 2001, budeme vzpomínat na spoustu věcí. Já taky přihodím jednu velice originální vzpomínku, no a protože tento týden to bude přesně 25 let od té události, tak zítra to probereme společně. Takže hrňte to sem, desky a singly, které letos slaví 25. Zítra se v tom budeme šťourat hodně podrobně.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na Čas.

0: Blink-182, I Miss You, před námi Mike Oldfield a dneska naposledy v odpoledním driveu také muzika podle vás. Tak se o ně řekněte na 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Takovéhle klasiky vám servírujeme. Mike Oldfield a Roger Chapman. Vy posloucháte Rádio Čas Rock a o finále dnešního odpoledního driveu už se postará Dan. Čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak co zahrajeme, komu, jak se máš, jak si užíváš to krásné počasí venku?
1: No, úplně úžasně, konečně vylezlo sluníčko. Hele, zahrajeme si Linkiny, vzpomínáme na rok 2004 na Čestra a dáme si Indian, prosím.
0: Tak jo, máš tam jít? Užij si to? A zase se ozvi. Měj se, čau.
1: Děkuju, měj se, ahoj.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
10: Cashback!
11: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
10: Cashback!
12: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
13: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
12: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
13: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
12: Enerspot.cz.
14: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rok.

0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
5: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pohodový podvečer, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tady je další Metalmania. A to jak na rádiu Čas Rock, tak s obrázkem samozřejmě na televizi Rebel. Dnešní díl Metalmania bude takový průřez, nebo chcete-li mix. Na sociálních sítích na mě naskakují občas novinky, co se kde šustne, samozřejmě v souvislosti s muzikou. Takže dneska jsem vybral kapely, pod kterými je podepsán label Metal Blades Records. Úvodní song, který jsme poslouchali, tak ten se jmenoval The Dead Ones. Na svědomí ho mají muzikanti z kapely, která se jmenuje The Last 10 Seconds of Life. Partička z Pensylvánie. Datum jejich vzniku, letopočet 2010. Desek mají docela dost a to, co jsme poslouchali, je titulka z jejich desky z letošního roku. To byl start dnešní Metalmanie a my popojedeme dál.

Jsme zpátky ve studiu, ladíte vlny Rádia Čas Rock a pokud jste si zapli televizi, pak samozřejmě sledujete Metalmány na Rebelovi. Další formace to jsou, nebo spíše byly, Monstrosity. Parta, která vznikla už v roce 1990. Pak proběhl standardní proces skládání, koncertování, vydávání desek a taky samozřejmě i konce, nebo spíše pauzy kapely. V letošním roce ovšem formace znovu vydala desku a my jsme si z ní dali skladbu The Colossal Rage. To se psalo rok 2026, konkrétně březen, a to byl další zářez na začátku zmiňovaného labelu. To byla druhá kapela a my teď pojďme dál.

Vítejte zpátky ve studiu Metalmanie. Za mikrofonem, a to v případě Rádia Čas Rock nebo před kamerou v případě televize Rebel, je David Zbavitel. Naše dnešní povídání se přesouvá do své druhé poloviny. My jsme celou tuhle dosavadní stopáž strávili v Americe. Začali jsme v Pensylvánii, přes Floridu jsme se dostali do Los Angeles. Muzika, kterou jste poslouchali, tak to byly The Zenith Passage, další z kapel, kterou jsem vám nabídl. No ale pořád, to ještě není všechno, ještě tady mám pro vás dvě formace.

Tak tedy, rockeři, ladíte vlny Rádia Čas Rock a sledujete televizi Rebel. No a my se pomalinku blížíme k závěru toho našeho dnešního pořadu. Po putování na americkém kontinentu jsme zamířili do Evropy, konkrétně Itálie a městečko Citadela. Přidám k tomu rok 2014. To jsou okolnosti vzniku kapely Mesa. V rámci Metalmania jsem vám dal k dispozici skladbu Reveal. Opět ze stejného labelu, o kterém jsem hovořil na začátku. Samozřejmě, sliboval jsem dvě kapely, tak tady přihazuju ještě jednu, ta kapela si říká Revocation, což je opět další zářez, který vyšel v letošním roce. No já přihodím i žádost o vaše tipy, co byste v Metalmanii chtěli slyšet, třeba už pro příští týden. Tak tady jsou Revocation, vy se mějte fajn a za týden se na vás budu těšit.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

0: Radio.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Stavebniny Jani. Stavebniny
1: Jani. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
0: Stavebniny Jani.
1: Více na stavebniny@janik.cz.
2: Náhradní díly Trak, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující Arsi Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
2: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Filmová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800

světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Buďte zdraví, rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska začneme s Red Hot Chili Peppers, kteří udělali docela slušný obchod se společností Warner Music Group. Té prodali celý svůj hudební katalog, jehož je součástí všech jejich 13 alb. O tom kšeftu se už nějakou dobu mluvilo s tím, že kapela chce za to všechno 350 mega. Nakonec se domluvili na ceně 300 milionů dolarů, které by se investorovi měly vrátit během 10 až 12 let. No, tak to je docela slušná investice, co říkáte?

Pořad Víkend pokračuje dál, a to ve společnosti legendárního Saxonu, který ohlašuje vydání svého dalšího studiového zářezu. Ten by měl podle posledních informací spatřit světlo světa 22. ledna a bude jejich 25. v pořadí. První ochutnávky z tohoto jejich díla bychom se měli dočkat po letních prázdninách, tedy v září, kdy bude spuštěn i předprodej. Jestli se chlapi budou držet svého osvědčeného hudebního vzorce, tak to se teprve uvidí. Každopádně klobouk dolů po tom všem, po čem si Biff Byford prošel.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s další hudební legendou, a to Ginem Simonsem. Ten se před pár dny v jednom pořadu vyjádřil k tomu, jak si užívá svůj muzikantský důchod. Jeho odpověď byla velice rychlá, jednoduchá a výstižná. Jsem prostě s kysáky ve studiu. Nahráli jsme z Brusu novou skladbu, ale víc říct bohužel nemůžu. Jestli se od nich dočkáme singlu, plně hodnotného alba, anebo dokonce velkolepého comebacku, tak na to si budeme muset počkat. Každopádně je důležité, že se něco děje a my jim držíme palce. No tak si je pojďme připomenout a já se s vámi pro dnešek loučím. Díky za přízeň a roku zdar.

0: 00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.